0: Rádio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

mikrofonu Radio 1, uší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Wap, tady, da, da, dam, dam.
2: Walk. Give. Serve. Pose. Walk. Give. Serve. Pose.

0: konečně.
1: Čekaj, takhle, no, to je
2: pravda. Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

fíčka, emblem česnácka a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Bluzíci špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina vychová v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zradý na tu rozi, patří už odmah.

Dřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše, básní, všechny ty píčoviny.

Proudíš se v paprscích světla, záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který jsi nesnil, čeká na tvoje činy.

another world I created?

0: silence.
1: Zdeňku, vyberte si políčko.
2: Poprosím, C jako cirkulárka?
1: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
2: To nevím.
1: Jane, chcete odpovědět?
3: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
2: Já to vím.

0: 1?
1: No tenhle jingle to nevím.
2: Co tak... Zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
3: Jo.
2: A mám ji teda v...

0: Himba Šwix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Radio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu. Pipík Sedluň tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
3: Moc!
4: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
5: Reklama na Radio 1.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

Dobré ráno, já zdravím posluchače a posluchačky Rádia 1. Moje jméno je Lenka Zbořilová a budu vám pouštět až do 9 hodin písničky. Právě nám dohrála česká kapela Bloom, písnička se jmenuje Movies. A my už se teď ale dáme novinku od Get Down Services a song se jmenuje I Can't Die Like That.

znám všechny lidi v Praze, jenom u sebe si občas nejsem jistý. Nahodil jsem dress code a najednou to feeluje jak cosplay. Neřeším, jak to lidi vezmou, se chovám jako dospělej. Nahrotil jsem

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

nám dohrává písnička JJ, je od kapely Howdy a je to z nové desky, podle mě velmi povedená, slyšela jsem teď u víkendu, vyšla nějak v polovině srpna, pokud se nepletu. A my se teď přesuneme do Česka, pustíme si song Léto je král od české hudebnice Markéty Lise, která pod názvem Kuťa bude vydávat desku na Kafara Records. Deska by měla být asi někdy ke konci roku. A no, tak si užijte tady tenhle song.

zavřeš oči, když ti vítr z plachet vzal. Splň, co jsi nasliboval, zatím, co jsi spal.

za srpnem a dochází mi dech. Mám řetěz kolem krku a jsem na čtyřech všech. Musím to vykonat sám, svět neodpověděl. Lepší člověk v nový zemi zas nepřišel, nevěděl. Stop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, focaccia, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucípaprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, právě nám dohrála písnička od YOY, jmenuje se Moving Sand a já tady mám teď jedno speciální přání od mojí kamarádky, která je vzhůru a poslouchá a tuhle písničku bych jí ráda věnovala. Je to song Dohor, je to song Hmla od kapely Dohor a já jsem teď byla minulý víkend, ne ten, co teď byl, ale ten předchozí, jsem byla na festivalu Bezmez Moon Noise, kde hrála právě kapela Dohor. Zhodou okolností dneska mám na sobě tričko Dohor, to ale nevidíte, protože mě jenom slyšíte. A bylo to hrozně kouzelný, magický zážitek, protože vlastně hráli na kopci nad velkým meziříčím, takže při tom zapadajícím slunci to bylo opravdu nádhera a každopádně doporučuji, kdykoliv, kdy budete moct, tak rozhodně se na Dohor podívat naživo. Tak jo, tak tady tohle je pro Míšu a moc zdravím a posílám Dohor.

Právě nám dohrála pozhudba a písnička Polana v takovém novém hávu akustickém a můžete pro ní i hlasovat ve Velké sedmě, stále se tam drží. Teď ale mám speciální přání ještě jedno, protože minulé vysílání jsem dostala požadavek na písničku It's Always You od Color Factory a já jsem slíbila, že ji zahraju, až tady příště budu. Takže tady tenhle song posílám, byť nevím, nenašla jsem v chatu úplně, pro koho to bylo, ale posílám i tak. A no, to mi připomíná, že mám otevřený chat tady, takže kdokoliv byste měli nějaký vzkaz nebo nějaký dotaz, tak můžete určitě napsat to do chatu a když to bude v mých silách vám odpovědět, tak vám určitě odpovím. Tak jo, tohle jsou Color Factory.

0: Reklama Rádia 1.
1: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez Muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez Muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na Dek.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Naši oblíbení Fontaines D.C. se vracejí s novým materiálem, a to v podobě singlu Marianne.

Single Sleeping je z chystaného čtvrtého alba Britky Fen Lily. To je novinka druhá. A svoje desáté album chystají Fugia and Magic, čtyřka z Velké Británie. Skladba Lowest Common Denominator je další novinkou v hitparádě.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert hip-hopového kolektivu Arrested Development. Ten vystoupí 17. září v Lucerna Music Baru.
1: Hit paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Tak a nám už právě hraje písnička Marianne od Fontaines DC, jedna z novinek v hitparádě Rádia 1.

to je banger. Takže to byl song Marianne od Fontaine's DC, novinka. A já jsem dostala další tady zprávu a požadavek na písničku, takže já posílám, myslím si, že do Plzně, je to Plzeň? Jo, posílám do Plzně Wolf Alice a písničku Don't Delete the Kisses.

0: Reklama Rádia 1.
1: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykryký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kryký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kryký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
5: Reklama na Radio 1.

0: Dohrává nám písnička od Lichnovského, jmenuje se Lichnovský je někde tam venku, tak já nevím, jestli Zdeněk Lichnovský je někde tam venku, je to možný, já jsem ho dneska ještě nepotkala, každopádně vy se na něho můžete těšit dnes i v rádiu od 12 hodin do 3 odpoledne. Zatím jsem tady ale s váma já, Lenka Zbořilová, a my si pustíme teď jako něco, co bych mohla nazvat guilty pleasure, i byť nemám moc ráda vlastně tady tuhle kategorii. Jsou to Kaleo a Way Down We Go. Vzpomněla jsem si na tenhle song, nějak mi to evokovalo léto a říkala jsem si, že si ji dneska pustím, takže si dělám takovou malou radost a pouštím písničku Way Down We Go od Kaleo. Snad se čtou Kaleo, já nevím, já je čtu celý život Kaleo.
1: Oh, father, tell me

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
2: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
1: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Právě nám dohrála písnička Warning Signs od kapely Band of Horses ze Seattlu. Song, který mám moc ráda, o tom, jak občas odmítáme nějakou pomoc zvenčí, protože ta konfrontace prostě s tím, co se děje v životě, může být docela těžká na nějaký zkousnutí. No, přesuneme se ale ze Seattlu do Prahy a zahrajeme si písničku od Margo o nejhorším letě ever. Já doufám, že vy nemáte nejhorší léto ever a že vlastně ani Aneta Martínková, což je frontwoman tady téhle kapely, taky nemá tohle léto nejhorší. No, tak tady tohle je song od Margo.

0: Kamarády a jedno.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Motocrossová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motocrossu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zona a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
5: Reklama na Radio 1.

Dohrává nám písnička od kanadského hudebníka Fog Lake, Novocaine. Je za mě jeden z nejlepších vlastně takových lofi artists, které znám. A co jsem chtěla k němu říct je, že bude vydávat desku, měla by víc snad do konce tohoto roku, tak se na ně moc těším. Teď už nás ale čeká někdo, koho můžete znát, což je Kurt Weill. Ve středu zahraje v Arše, já tam budu, těším se na to. A tady tohle je song z jeho nejnovější desky a písnička se jmenuje Chance to Bleed.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muže říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atombike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Dohrávají nám Arab Strap a písnička You, You, You. Je to taková ochutnávka k tomu, že v pátek vyjde vlastně celá deska, takže moc se těším, jsem zvědavá a snad to bude stejně tak dobrý, jako tady tenhle single, který mám moc ráda. Arab Strap budou v Praze na podzim, takže určitě komu se líbí, můžete zajít, já doufám, že tam budu. A teď se ale přesuneme jinam, a to do Polska. Máme tady písničku Nepamięć od Metro.

by se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se

odehrávaná písnička Dark Summer od Ceremony. Vydali desku na začátku srpna a tady tohle byl song, který mě tam zaujal, takže vám ho pouštím taky. No a my se teď přesuneme na Slovensko a pustíme si písničku Něčo viac od hudebníka, producenta Adusko a já se potom ozvu tak zhruba za 13 minut s rozhovorem s Respektem, takže můžete tady ještě chviličku zůstat s písničkama a potom si něco řekneme o tom, co se můžete dočíst v Respektu tento týden.

CD Nonstop. Kanadsko-americká hudebnice Holy Kenneth se už prosadila v minulé dekádě v Dream Pop Shoegaze projektu Mint Julep. Její třetí solové album We All Have Places That We Miss vyšlo v roce 2023 pro label Western Vinyl. A vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Dobré ráno všem posluchačům a posluchačkám Rádia 1. Je tady 8.41, to znamená, že nás čeká přehled toho, co najdeme v týdeníku Respekt tento týden. Já mám na telefonu redaktora Františka Trojana, takže je to vaše, co najdeme v tomhle čísle Respektu.
1: V tomhle čísle Respektu najdeme, myslím, jako dost důležitý text, nebo těch textů je tam víc, který jsou důležitý, to je jasné, ale ten, který se na nás kouká z obálky, tak je reportáž Tomáše Lindnera o tom, jak Alternativa pro Německo, tedy krajně pravicová strana v Německu, která si přeje změnu systému, tak jak už sahá pomoci v jedné ze spolkových zemí. Tomáš tam vyrazil na reportáž, povídal si, jak s lidmi z voliči té Alternativy pro Německo, aby se dozvěděl znovu, vlastně, protože tam vrací opakovaně, co ti samotní lidé vlastně si přejí za změnu, ale zároveň tam má takové jako zajímavé momenty, kdy se baví s těmi samotnými aktéry, s těmi politiky, ideology a jako celek to vlastně potom dává, myslím, docela důležitou zprávu o tom, jak vlastně v rámci Evropy ta krajní pravice prostupuje směrem nahoru, což bych pak, když navážu volně, tak bych doporučil i překlad, který tam máme z New York Times, je to profil Giorgia Meloni, italské premiérky, takže tam si myslím, bude těch věcí k té krajní pravici vícero. A když bych pak měl zmínit ještě nějaké další články, které v tom čísle najdete, tak je tam například článek o tom, jak se vlastně vede tím Václavu Moravcovi po té, co odešel z České televize, po té, co přestal moderovat Otázky Václava Moravce a založil si svoji vlastní platformu, tak Ondřej Kundra zjišťuje, jaký to zatím je ten business model, jestli je úspěšný, neúspěšný, kam se chce moderátor posunout dál. Zmínil bych i, jak bude vypadat budoucnost kasáren Karlín, to je text od Clary Zangy, kde vlastně se odpichuje i od toho, že se to znovu tedy tam rozjel provoz a zároveň, že tam už vznikly nějaké vizualizace, jak by měl vypadat následný prostor po nějaké rekonstrukci. No a závěrem bych doporučil dvě věci. Jeden je rozhovor, který vedl Tomáš Brolík a je to s dlouholetým maďarským opozičníkem, který vlastně hodnotí Petra Maďara v těch prvních měsících u vlády. A pak bych taky doporučil určitě od Pavla Turka takový portrét filadelfského písničkáře Kurta Weila, který přijede i do Prahy, takže přečíst si tento profil znamená i takovou hezkou přípravu na 2. září. A tak tolik asi za mě jako přehled z aktuálního týdeníku Respekt.
0: Super, super. Tak já moc děkuju za tady tenhle přehled. Měli jsme na telefonu Františka Trojana, takže díky moc. Naschledanou.
1: Naschledanou, naslyšenou, hezký týden vám všem.
0: Děkujeme, vám taky. A já bych ještě doplnila, že teda můžete si koupit Respekt v trafikách a taky podpořit na respekt.cz. No a my už se posouváme dál, takže další písnička a už tady s váma budou jenom 15 minut.

písnička Superstar od Beach House. Já se s váma loučím, byla jsem Lenka Zbořilová, každé sudé pondělí od 6 do 9 pouštím nějaké písničky na Rádiu 1. No, rozloučím se s váma, jak jinak než Lanou Del Rey, takže pustíme si White Mustang a potom Black Country New Road. To jsou moje dvě poslední písničky dneska, ale určitě nevypínejte Rádio 1, protože od 9 do 12 bude hrát Žofie Helfertová a potom od 12 do 3 Zdeněk Lichnovský. Takže určitě si myslím, že bude ještě hezký program na rádiu. A taky doplnila jsem playlist na stránky Rádia 1, takže kdo by chtěl vidět, co jsem hrála v průběhu celé směny, tak najdete to na Rádiu 1. Tak jo, mějte se fajn a hezký začátek týdne.

Atkins as well. I was made to love you. Can't you tell?

0: Reklama Rádia 1.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Reklama na Radio 1.
5: Dobré ráno. I v tuto šílenou hodinu je s vámi Radio 1. This is my radio voice.

Dneska začneme zlehka a i se to tak v celku ponese skoro celou dobu. Navážu na to parádní počasí, co tady v Praze máme. Čeká nás spousta hip-hopu, rapu. Jako vždycky i nějaký ty elektronický back.

Písničky průběžně dávám do tracklistu, který můžete nalíst na stránkách Rádia 1 pod jménem Joffie. Nebo mi pište do chatu, tohle je Billy Green, Prem Rock a E. Lucid a taky výborný rapper Cavalier. Nejnovější skladba The Speaking Stone.

could just. No, I can't do that. Be

Tohle je Wyclef Jean. Producent, muzikant, rapper, který je původem z Haiti. Mimo jiné taky držitel ceny Grammy. A hlas posledního moderního popu, hip-hopu a rapu. Nicméně teďka právě vydává svoje první striktně jazzový album, který se jmenuje Q Theory. Na téhle písničce Lady Havana se dal dohromady s Yusufem.

0: bonjour. Nights on a sofa, switch the hotel. This is something to tie it, I'm on more. 1 week minimum cities I'm in four. Green room parties when I'm on a tour. Liters of beer. Cab drivers that are meeting us here at the airport. Holding a sign that says my name on it. Xbox when I game on it. Cause I don't play games in a scene innit. I was hurt for a while man, trust me. But the music's helping me healing it. And this bottle of, I'm feeling it. But we're still here plotting and scheming it. I've been venting away for a while. But it's onwards and upwards, stitching a seam innit.
1: Reklama Rádia 1.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
5: Moc!
6: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
7: Reklama na Radio 1.

0: Tohle je americko-anglické přátelství. And Lightfoot a Rap Ferreira, který ho můžete znát jako Milo. Jejich poslední song Moves List.
1: Kulturní léto Rádia 1. 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Sirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muže říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará Sirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atombike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího, upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

to you. Od tady těch dvou legend, čímž jsou Erika Badu a The Alchemist. No a právě po tom jednom roce jsme se dočkali i společného celého alba. To se jmenuje Before the World Blows.

A vyšlo právě 2 dny zpátky, respektive 3 v pátek. A najdeme na něm skvělý feety, například West Side Gun nebo Steve'a Lacyho, kterýho si hrajeme zrovna teďka na skladbě To the Moon, Plan C. Ale jsou tam i skvělý jména, jako je třeba Thundercat nebo Aero Sweatshirt, kterýho jsme mohli vidět i letos u nás v Praze.

No a taky nemůžu zapomenout, že zapomenout zmínit Kamasiho Washingtona, skvělého jazzového hudebníka a saxofonistu, kterýho na tomhle albu taky můžete slyšet. Velmi doporučuji celý album a bylo velmi těžké vybrat jednu písničku pro dnešní vysílání.

Pár chvílek zpátky jsme si hráli duo Nepinina, která je z Oaklandu, a taky jejího beatmakera, který se říká Swarvy, který je z Filadelfie. A vydali spolu pár dní zpátky nový album So and So. I never worked a 9-to-5 job, but what? Z kterého jsme si hráli skladbu Mail Clerk, na kterém hostovali Shabazz Palacios. I got a bunch of zeros digging holes, I feel like Eartha Kitt. R.I.P. the greatest catwoman, forgot to mention. Netka potom hrál Kinka.

handle life. No a tohle je další nový album, který vyšel minulý týden. Jmenuje se I, I. I od Denzla Curryho. A producenta a beatmakera Kennyho Beatse. So I got this force, and it got wings on it. Hrajeme si skladbu Candlelight.

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se strýčkem Míšou.

slyšeli Larizyho. No, tohle je Rhapsody a Amanda Reifer. Pick a side na rádiu.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.
3: Reflektor už bohužel nevysílá, ale musíme si ho stále připomínat. Stejně jako tohle autora, to je americký rapper Mac Miller. V říjnu budou jeho blízcí vydávat k 10. výročí obohacený poslední album z roku 2016, The Divine Feminine. A najdeme na něm 3 nové tracky, jeden z nich je

0: Kamarádia 1.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.
6: Jo, já vám líp? Tak to jsem moc rád.
7: Radio 1.

Máme přesně 10 hodin a 0 minut. Tohle je DJ Escrow a taky Dean Blunt, který stojí za projektem Baby Father. Jejich společný track z konce minulého týdne Rhinestone Rockstar Doll.

připravil kulturní servis pro dnešní den, poslední den prázdnin, 31. srpna 2026, pondělí. Svátek mají všechny Pavlíny, všechno nejhezčí jim přejeme. Od nás ze studia Rádia 1. A mrkneme se spolu na festivaly, galerie a taky program Rádia 1. V sekci festivaly tady máme například festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru. A jdeme na galerie ve Veletržním paláci, Tuskulum a dalších místech v Praze a

jídle v jižních zahradách. Check Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Rock Café, kolektiv autorů, výstava s názvem Wall of Hope. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Docs Radka Bodzevič a výstava s názvem Faust. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Meat Factory v galerii Kostka, Julius Reichl, výstava s

bylo ke kultuře tam venku. A tady u nás na Rádiu 1 od 18 hodin pořad Big People, 19 hodin CD non-stop. Tentokrát zhodí Kenny, We All Have Place That We Miss. Ve 20 hodin pořad Ešus, ve 21.00 hudba za dobrou práci, v 10 hodin večer potom pořad Inklubátor a v 11 hodin Jazz a Fusion hodinka. Takže poslouchejte Rádiu 1.

Tohle byl skvělej textař a rapér. Gleb, který vydal minulý týden nový album MHD Flashback. My jsme si hráli Triple Drink.

0: Bejt jednička je to jediný, druhý místo neexistuje. Druhý stojí za...
1: Reklama Rádia 1. Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
2: Way Down We Go Tour 2027.
1: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Rádio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Reklama na Radio 1.

máme 10 hodin a 20 minut. Hrajeme si zas a opět jednu z novinek. Tohle to je La Priest, britský producent takového melancholického funku, kterýho můžete hrát znát i jakožto půlku dua Soft Hair, kde vystupuje s Conanem Mokasínem. Tohle je skladba No Other z nového alba z minulého, z konce minulého týdne.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop.

Tahle lehce nostalgická písnička, ta se jmenuje The Phone. A je od Villa Wiesenfelda, a.k.a. Bats. Minulej pátek vydal tři singly pod názvem Three Negative Pop Songs, kdy za slovem pop je otazníček.

CD non-stop. Kanadsko-americká hudebnice Holly Kenneth se už prosadila v minulé dekádě v Dream Pop Shoegaze projektu Mint Julep. Její třetí solové album We All Have Places That We Miss vyšlo v roce 2023 pro label Western Vinyl. A vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD non-stop.

Je tomu asi tak týden, co vydala tahle britská zpívačka, producentka Georgia Smith nový album, jmenuje se What Are The Odds. A je takováhle celá tanečně orientovaná ta deska. No a my si hrajeme stejnou jmenou

No ale letos, ne, letos, tento týden vydal další remix. A to týhle parádní skladby Tell Me od Sesi 009. Kde na featu můžeme slyšet vokály Blood Orange.

0: jedno.
1: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Reklama na Radio 1.
6: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
7: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
8: Liberec 98,7 FM.
9: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcast.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které čerstvě vydal americký hudebník Kurt Weill a také ho brzy představí v Praze.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

což je anglický producent Nathan Fake, který 23. října vydá nový album, respektive EPčko, který se bude jmenovat Caldera. My si hrajeme stejnou jmenou skladbu, která má téměř 8 minut.

0: Reklama Rádia 1.
1: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
3: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
4: Moc!
3: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
5: Reklama na Radio 1.

Máme 11:30, to znamená, že můj vysílací čas se za chviličku bude chýlit ke konci. Tohle je legenda moderního trip-hopu a taky elektronické scény. Tricky, kterýho jste mohli slyšet v červnu v Meat Factory.

No a tohle je nejnovější písnička z pátku minulýho týdne. Because I Don't Know ve verzi od Litty Lors. Skladba vyjde na albu Different When It's

0: Cože?
1: Nemůžeš už konečně vypnout tu James Gay?
2: To nemohu.

tohle je legenda elektronický ambientní scény. John Beltran z Michiganu, který minulý týden vydal nový album, který se jmenuje Estate. A my si z ní hrajeme skladbu The Sun Would Shine, která je pocitově něco mezi fortetem a Aphexem Twinem.

Kelly, japonská producentka, zpěvačka a skladatelka, která se říká Poison Girlfriend. A vydala minulý týden cover písničky od Julie Cruz s názvem Falling. Určitě brzy všichni poznáte znělku z legendárního seriálu Twin Peaks.

máme tady kulturní servis pro dnešní den 31. srpna, pondělí. Koukneme se spolu na koncerty a tančírny, nebo na co můžete zajít na do kina, na film, nebo taktéž do divadla a podíváme se i na program Rádia 1. Sekci koncerty a tančírny tady máme například Loď tajemství. Od 19 hodin můžete zajít na Jonáše plus Sáru Bosobovou. V Čestuku od 8 hodin večer Lenka Nová. V Rock Café od 8 hodin večer Korek Jojin. A už jsme doma. Hrají FPB. Do kina můžete zajít například do Edison Film Hubu. Od 18 hodin dávají Odysseu, ve 21.30 konec Oak Street. V kině Pilotů od 19 hodin 50 minut Odyssea a ve 20.50 Vzhlížet ke hvězdám. Letní kino u Keplera ve 20 hodin 30 Prosecution. V kině Aero ve 20 hodin 30 minut Noc lovce. Kino 35 od 18 hodin Paříž 1900 ve 20 hodin Hořké svátky. Divadla tady máme jedno představení, a to Klubovna Povaleč od 8 hodin Davidské divadelní Léto Obludov. No a u nás na Rádiu 1 od 18 hodin pořad Big People, v 19 hodin CD Nonstop, tentokrát s albem We All Have Place That We Miss od Holly Kenneth. Ve 20 hodin pořad Ešus, ve 21.00 Hudba za dobrou práci, v 10 hodin potom pořad Inklubátor a v 11 hodin Jazz a Fusion hodinka.

0: Rádio 1. Praha 91,9 a Plzeň 97,5.
1: Není jiná alternativa.

No a já už se s váma rozloučím tady tou lehce nostalgickou, melancholickou písničkou, respektive skladbou, která se jmenuje Conversation 6. Alvano to navazuje na kompozici od Ryuichi Sakamoto. A je to další release z očekávaného alba, který se bude jmenovat 12 Conversations. Album, který vyjde 18. září. Hodně mi připomíná jejich ranou tvorbu společnou.

stránkách Rádia 1 už je k dispozici kompletní tracklist a případně je tam i odkaz na playlist, kam dávám všechny písničky z letošního vysílání. Tak se mějte a uslyšíme se zase za týden.

Hezké odpoledne vám ze studia Rádia 1 přeje Zdeněk Lichnovský. Tohle byl La Priest, neboli Sam Eastgate. Moc příjemnou desku letos vydal a je to dokonce minulý pátek, co vyšla. Jmenuje se Into the Sky a já jsem si ji poslechl tak napříjemno, jako jedinou z nových desek na dovolené na Moravě a hezky to sedlo. Vlastně docela minimalistická věc postavená na beatmašině, synthpopu, hezkých melodiích a tak dále. Příjemnost. Breathe. La Priest. Já tady budu s váma od 12 do 3 hodin, jako obvykle. Díky moc za nádherný sety Lence a Joffy přede mnou. Musím čekovat jejich tracklisty, abych náhodou nepustil to samý, protože tam byly skvělý věci, koukám, La Priest, Joffie hrála skladbu No Other někdy po 10. hodině, tak to nevadí, jenom dobré, jinak toho mám spoustu, budu hrát starší i novější. Co se týče ještě mojí směny, tak tam mám akorát jeden kulturní servis, jinak spousta hudby. Co je taky zajímavý release, je deska od Turnstile, respektive předělávková deska jejich alba Never Enough, ke kterému se přidalo spoustu různorodýho hudebnictva. Je tam třeba Elton John, je tam Porches a obecně je tam toho strašně moc a vlastně jsem zjistil, že když jsem to proposlouchával, tak jsem těch verzí vybral spoustu, který bych chtěl pustit, protože ať už je to třeba Fortet, který z toho udělal víceméně vlastní track, vlastně všichni z toho udělali vlastní tracky, jsou to trošku jiný cover verze, třeba uslyšíme příští rok v rámci Dnes cover verzemi na Rádiu 1 v únoru, nicméně zkuste, je tam třeba taky Slater, ale my si teď dáme Porches a předělávku z titulní skladby Never Enough, potom třeba Untitled Halo, The National, uvidíme, co všechno se tam objeví. Posloucháte Rádio 1. 1, 2, 3, 4.

0: jedno.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
6: Reklama na Radio 1.
7: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
8: Jak, jakou tepačku, ty vole?
7: No, třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
8: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
7: No, právě, no.
8: A co s tím, jaký problém?
7: Ne, tak prostě léto, Maťo, prosím.
8: Já vám seru na léto, já jdu pro kit.

0: Bože! Tohle fakt ne, tohle fakt ne.
1: Hihiha, holky na Rádiu 1 a český léto. Takže takový zavíráček toho, co všichni dělali v létě. Něco taky dělali Anke a Bariel. Další tuzemský track, který se týká léta a jmenuje se První společný léto. Pak to naváže Georgia Smith nebo Hot and Freddy na Rádiu 1.

tohle skvělý londýnský duo Hot and Freddy. Ti letos vydali album s názvem Big Disgrace, pro mě jedno z nejlepších za tenhle rok, točím často. A tohle je novej single mimo album, Touch Touch. Teď si dáme This is Lorelei a jeho Dancing in the Club. Potom LCD Sound System, How Do You Sleep. A pak třeba Lucy Dacus na Radio 1. Hezký poledne.

0: jedno.
1: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
6: Moc!
7: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
8: Reklama na Radio 1.

Jedna švédská klasika od Jense Lekmana. Your arms around me. Tak si dáme ještě Second Grade kapelu z Ameriky a jejich skvělej kraťas power popovej s názvem Anywhere Girls. To je ono. A pak kulturní servis.

Je to tak, kulturní servis máme přesně za jednu vteřinu, to znamená teď jednu hodinu odpoledne, takže čas na kulturní servis na Rádiu 1. Máme pondělí, poslední srpnový den, 31. srpna roku 2026 a já vás pozvu na festivaly, do galerii a taky vám řeknu, co budeme vysílat tady u nás na Rádiu 1. Pojďme na to. Festivaly. Je tu Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Taky probíhá letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Taky si můžete zajít na Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru. Co se týče galerií, tak tu mám Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Pražský hrad Terezianské křídlo v Jižních zahradách nabízí Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. V Rokafé vystavuje kolektiv autorů výstavu s názvem Wall of Hope. V Koleji 1 v Březnici se můžete těšit na práce Jaromíra 99, v Doxu Radka Bodževič, Faust, Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, v Meat Factory, Galerie Kostka, Julius Reichl, Dědictví krve. Na Rádiu 1 tady budu s vámi do 3 hodiny odpolední, pak mě tady vystřídá Krištof Koenigsmark, po jeho směně v 18 hodin pořad Big People, potom 19 hodin CD Nonstop, dnes Holy Kenneth, We All Have Place That We Miss. Od 20 hodin Eshus, 21 hodin Hudba za dobrou práci, 22 hodin pořad Inklubátor a 23 hodin Jazz a Fusion hodinka. To bychom měli a teď, jak už jsem malinko naznačil v minulých vstupech, tu pro vás mám jednu čerstvou předpremiéru. Mám velkou radost, že to můžu pustit. Můžu klidně říct světovou předpremiéru nové skladby. Ale ještě pustím znělku kulturního servisu, závěrečnou, a pak vám to řeknu, co to bude.

Tak, je to tak, jak jsem slíbil. Půjdem na to. Světová předpremiéra nový písničky, která spojuje dva skvělé, zajímavé hudební světy, ať už ten český nebo slovenský, tak taky výrazné osobnosti té naší scény. Single vyjde oficiálně v pátek 4. září, jmenuje se High a stojí za ním Fulcrum a taky Niva. A uslyšíte sami, jak to zní. Já si myslím, že to kope naprosto neuvěřitelně. Tak si to pojďme ověřit. Dávám play, tady je Niva a Fulcrum a speciální předpremiéra na Rádiu 1 jejich tracku s názvem High, let's go.

Tohle mě taky hodně baví, pod vlastním popisem materialistická techno-popová opera od Josefiny Dusk, single Bones, který vychází právě dnes. Takže tuzemská scéna zase strašně zařezává. Velmi mě to baví. No a tohle už je Boy Harsher. Blíží se nový album, tohle je skladba Tough Luck, When You Don't Call, na Rádiu 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará z Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: fish, I'm going fishing.
1: So for 3 days, you'll be doing nothing but fishing.
2: I believe in goodbye.
3: Denzel Curry a Kenneth Blue mají venku novou desku s názvem Two Gone Fishing, to byla skladba, který jsme si z ní hráli. Nový album Black Boy Alternative má venku taky Dahy, kalifornský producent a hudebník. Tohle hned první track z této desky Who Are You, kde hostuje Vince Staples, Chantre a French Anthony. Slušná společnost. Potom si dáme Don Richard nebo Sessi 009 s hostujícím Blood Orangem v remixu Jam City. To je Rádio 1, všechno máme.
4: Behold, I am doing a new thing. Pride goes before destruction. A haughty spirit before

0: parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na dek.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Radio 1.

Noob Noobs, tak se jmenuje nový album Šimona Havelky, neboli Bear Clouda. My jsme si hráli z něj skladbu s názvem Behind Around. No a tohle je Nevrtač, Martin Nouza, drahý to kolega a jeho čerstvý single s názvem Sejdeme se na Avu. Rádio 1. Potom ještě Muramasa, Led by Her nebo Shy Girl.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
2: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
1: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Bestmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Bestmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
6: Way Down We Go Tour 2027.
5: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které čerstvě vydal americký hudebník Kurt Weill a také ho brzy představí v Praze. Jump.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Rozhodně z čeho vybírat a taky vám rád pustím některé z novinek, které jste právě slyšeli v upoutávce na naší československou hitparádu Velkou sedmu. Dáme si rovnou tři, dáme si kapelu Vlasta a Chci jet někam na jich, což je skvělej song, potom Meluzína, Paprsky a taky Athéna Chlebová a její Easy. Takže pojďme, tuzemská scéna na Rádiu 1 kvete.

Tohle je nový single o Carly Rae Jepsen s názvem Motivation. No a ten píčko ještě tady přidají Frost Children, který zremixovali track Fireway, který je původně od Madeona. No tak pojďme trošku ty energie. Cukříček po obědě. Může být.

0: Reklama Rádia 1.
1: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Reklama na Radio 1.

Toto byl hudebník z Marylandu, jak už jsem zmiňoval, Michael Now, který bude vydávat desku s názvem Popfly. Tohle byla stejnojmenná píseň, to album vyjde v říjnu na Suicide Squeeze Records a je to velmi příjemný psychfolk. Trošku jiné věci dělá hudebnice, která si říká Underscores. Ta loni vydala skvělý album s názvem You, psáno pouze U, a teď na něj navazuje novým singlem s názvem Unlimited Love. Tak to si teď dáme. Potom taky nový album chystá Dominic Fike, Life Path 99 nebo třeba Olivia Tremor Control. A já se tímto, aspoň co se týče mluvených vstupů, rozloučím. Za chvíli mě tady vystřídá Krištof Koenigsmark, takže zůstaňte s Rádiem 1. Jinak, co se ještě týče zajímavostí, tak úplně poslední song bude od Maca DeMarca, který na svém posledním turné rozdával CDčka, 4 CDčka s jeho hudbou, které jsou plný instrumentálních demáčů, nedokončených písní nebo středně dokončených písní, kdo ví, jak to vlastně u něj je. A teď to konečně rozhodil i na sítě, takže si dáme potom skladbu s názvem Wave Goodbye, která je jedna, která se objevila na jedné z těch 4 desek. Tak jo, moje jméno je Zdeněk Lichnovský, tracklist jsem zapsal na web a slyšíme se zase za 14 dní. Ahoj a vy zůstaňte s Rádiem 1, Krištof už se na vás těší. Hezký pondělí a hezký vstup do nového školního roku.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Naši oblíbení Fontaines DC se vracejí s novým materiálem, a to v podobě singlu Marianne.

Single Sleeping je z chystaného čtvrtého alba Britky Fen Lily. To je novinka druhá. A svoje desáté album chystají Fugia and Miyagi, čtyřka z Velké Británie. Skladba Lowest Common Denominator je další novinkou v hitparádě.

0: Šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert hip-hopového kolektivu Arrested Development. Ten vystoupí 17. září v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkikriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
5: Reklama na Radio 1.

dávných dobách jsem také zapomněl, že na konci ještě zpívají. Ale v dobách, kdy jsem ještě do Radina volával jako posluchač, tak jsem si tohle skambu od něj často přál. No jména jich Days in the Trees v podobě podle pana Mahlera Nepí vydali asi v 5 různých verzích. Pěkné dobré odpoledne, drazí a milí a nejmilejší, máme poslední srpen. Definitivně nám končí prázdniny, zítra zase většina z vás nastupuje do něčeho nového, něčeho dalšího, nějakého nového čísla, které je třeba dosáhnout, nových met, které vám někdo nebo vy sami stanovil. Některé se ukážou jako smysluplné, některé ne. A jediné, co přeju zvlášť začínajícím školákům, aby nestratili vůli se učit jenom kvůli tomu, že ten systém to moc neumí.

většina z toho, co je nám v dnešní době předkládáno jako definitiva poznání, bude během vašich životů mnohokrát překonáno. Takže doporučuji hledat alespoň mezi tímto na čem se shodneme. Třeba zdravá planeta. To by bylo fajn. A už jenom to bude spousta práce. No a mezi tím si k tomu můžeme tančit, zpívat, hlavně jíst a dýchat, také pít, ideálně zdravou vodu.

doufat, že děti našich dětí z toho ještě budou něco mít. A budou mít kde najít klid. Tolik, co bych vám chtěl dneska říct, teď už vám budu hlavně pouštět hudbu. Moje jméno je Kešto Knexmak, strávíme spolu následující tři hodiny. A jako vždy je mycký, s vámi ten čas strávit.

Tak jako vždy se ze začátku vrtám v dobách starších. To, co doznělo, byl Ulrich Schnaus. A jeho deska Faraway Trains Passing By. Skladbě Between Us and Them. Tak to jste slyšeli mezi námi a jimi. Oblíbená psychologická diferenciace. No a tohle ještě poslední vzpomínka na Kidloka. Jeho ohraná deska Grand Love Story a vzpomínková relaxing Witcher. To vše na této rozhlasové stanici, jejíž jméno si můžete doplnit sami.

0: Reklama Rádia 1.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Reklama na Radio 1.

Trošku jsme zpomalili a změnili rytmus, také dobu vydání. Tahle skladba vyšla teď v srpnu. Producent skladby Freedom si říká Akriza. Z podobných kruhů a hájů tvoří australský producent Kalia Sintila ve skladbě Lilliput Dreams se spojil s jistým Nandou. A to je tak všechno, co o tom asi teď potřebujeme vědět. Bude to mírně pasovat.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, da, tam.
2: A teď něco z takového pravověrného moderního dabu, což je pěkný protimluv. A také něco z českých luhů a hájů, čerstvý single českého labelu Subchannel, Echo Boy a Redemption Dub featuring Don Fett.

0: Tolik ještě jedna do té druhé dobové nohy Zantrin Live the Tejčus v Profesor Skunk remixu.
1: Kdo pomůže mi sedna?
2: Rádio 1!
0: A teď už novinka od projektu Čančavia Circuito. Spolu s ním zpěvačka Sofia Viola, známá to argentinská zpěvačka. Jejich společné desky Orventis Cambala Esperanza.

0: poměrně čerstvé skladbě od Chancho Jasukuji, tohle byl rok 1997 a zpěvačka Lhasa, původně z Peru, dožila v Kanadě, zemřela v poměrně mladém věku, myslím, že 37, na rakovinu prsou. Její skladba o rybách Los Peces en el Río. A nyní budou jiné rybičky.
1: Soutěž Rádia 1.
0: Budou rybičky kulturního léta, jeho 16. týden soutěžního speciálu totiž právě pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezona. Tu tradičně odpálí cirkl Putika s oslavou sportu a umění v představení Sen Art. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito a ze 88 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. A na domovské scéně Jatek se také ale chystají silné premiéry. Taneční rebelové Dekadence uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komára, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V rámci kulturního leta můžete teď vyhrát dvě vstupenky na představení v Jatkách 78, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od kava.cz, anatomický polštář od Connect IT, cyklobudík od cykloshopu Atombike a knihu od nakladatelství Slovart. To vše získá ten z vás, kdo, až položím telefon jako první, mi zodpoví následující otázku. Telefonní číslo je 210 323 919. A já se ptám, velkou oslavu půlkulatin Jatek 78 letos nabízí představení Okamžik. Jaké je jméno režiséra tohoto kusu? A to buď za A. Rostě Novák. Za B. Daniel Kvašňovský. A nebo za C. Maxim Komár. Radu jedna, dobré odpoledne. Haló, je stále.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak, jo.
0: Povídej.
2: Ještě moment.
0: Už si přímo a napřímo neřídíš.
2: Já vím. Musím to hledat.
0: Ještě to hledáš.
2: Ne, nehledám. Právě vůbec nic nevím. Ještě prosím tě, jestli můžeš zopakovat otázku.
0: A, B, C. Odpověď je A.
2: Ne, B, otázku. B, C.
0: Jo, otázka je, jaké jméno režiséra představení Okamžik?
2: Jo, a odpovědi ABC jsou nebo nejsou?
0: Jsou, no. Teda ty voláš nepřipravený. A Rostě Novák, B, Daniel Kvašňovský, C, Maxim Komár.
2: A.
0: No, tak děkujeme. Ale hezký, že jsi zavolal. Dáme šanci někomu, kdo to poslouchal, být připravený. Díky, měj se, ahoj.
2: Tak jo, měj se, Kristof, ahoj.
0: Radio na dobré odpadne.
3: Haló? Maxim Komár, dobrý den.
0: Dobrý den, Maxim Komár. To volá přímo Maxim, aby vyhrál sám sebe. Ne. Kdo volá?
3: Markéta Richter.
0: Ahoj, Markéto. Tak zdravím, to jsi nemusela celým jménem, jenom jsem chtěl vidět, kdo správně zodpověděl a vyhrál celý zmiňovaný balíček. Už ho nebudu opakovat, gratuluju, vyjdeš mi na telefonu, domluvíme se.
3: Ježišmarja, no tak super.
0: Jo, dobrý, super.

0: Tak ještě jednou gratulujeme výherkyni. Vy ostatní můžete do Cirkva Potyka a všech jeho bohulibých akcí vyrazit sami a za své určitě budou rádi. A vy budete taky rádi. Živá kultura, že? A zněla nám k tomu novinka od producenta Casey Kaka za moje. A s kama jsem na Kuboja, aby to bylo dostatečně rytmické, neb v rámci kulturního leta s Cirkem a Potyka. Moc muziky neuvidíte, ale srandy bude hodně. Teda uslyšíte k tomu všemu představení.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Reklama na Radio 1.

A zase zpěvačka Courtney Barnett a její cover Neila Younga Lord Love. Nepoštívám jen tak, je to pozvánka na 3. října do Meat Factory, kde Courtney Barnett přijede a zahraje. A pro všechny, které to zaujalo, to máte a mě to připomnělo samotného Neila Younga, jehož, jakož je září, je dobrý čas. Dobrý čas pustit moji nejoblíbenější píseň od něj a titulní desce Harvest Moon. Ale teď jsem se netrefil. A pardon, ale já jsem se o jednu netrefil. Tahle to byla. To je CDčka. Harvest Moon. Pro všechny, kdo sklízejí plody své práce.

tak jak zrna, co v kombajnu odplev odletěla. Oddělujem city od těla a čekáme tu sami, každý ve svý posteli.

To byla skupina Hm a jich Přijdeš domů. Dneska ode mě asi moc aktuální noský nečekejte starší mozky od vás, určitě už tuto zvukovou stopu slyšeli. Soulbacks remix, Six Days a DJ Shadow.

0: skladba pro všechny, kterými se pomalu rozlezají pochybnosti a nepříjemné myšlenky. Inertia Capes, tohle byly Massive Attack, ovšem remix od Manic Street Preachers. Také nic nového pod sluncem. Nového možná bude jenom opakování kulturního servisu. Alespoň pro to, čemu říkáme dnešní den, také se dozvíte, co vás čeká od 7 večer v CD Nonstop, to vám řekne Josef. A pak již zmiňovaný KS.
1: CD Nonstop. Kanadsko-americká hudebnice Holy Kenneth se už prosadila v minulé dekádě v Dream Pop Shoegaze projektu Mint Julep. Její třetí solové album We All Have Places That We Miss vyšlo v roce 2023 pro label Western Vinyl. A vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Kulturní servis.
2: 16 hodin 16 minut, druhé čtení druhé poloviny kulturního servisu Rady 1. Pro dnešní den svátek mají Pavlíny a je 31. srpna, takže vězte, že prázdniny můžete zakončit s těmito třemi koncerty. Buď na lodi tajemství, od 7 hodin vystoupí Jonáš a Sára Vosobová, v Jazzdoku od 8 zahraje Lenka Nová a v Rock Café od 8 hodin zahraje kapela Korekyojin a také tam budou Už jsme doma, hrají FPB. No a pak můžete zajít do kina. Edison Film Hub od 6, Odyssea, od půl desáté konec Oak Street. V kině Pilotů za 10 minut 8 Odyssea a za 10 minut 9 Vzhlížet ke hvězdám. Letní kino u Keplera od půl deváté Prosecution, v kině Aero od půl deváté Noc lovce a v kině 35 od 6 Paříž a od 7, jo, ta Paříž 1900 a od 8 hodin film Hořké svátky. A z divadel se můžete vyrazit podívat do klubovny Povaleč, kde v rámci Davidského divadelního léta hrají dnes od 8 hodin představení Obludov. Celý kulturní servis na našem webu radio1.cz, tam také můžete psát do studia, hlasovat do našich hitparád a jiným způsobem se dozvědět občas i něco zajímavého. Vězte, že do 6 jsem tady já, Krištof. V 6 dorazí pánové z pořadu Big People, kteří na vás budou mluvit anglicky. Od 7 hodin pak CD Nonstop, jak říkal před chvílí Josef z Holy Kenneth a jim album We All Have Place That We Miss. 8 hodin už by tu měl být strýček Míša se svým pořadem Ešus. Kdo je jeho hostem, vám možná sdělím v průběhu odpoledne. Od 9 pak hudba za dobrou práci, jaký pro vás strýček připravuje. V 10 hodin pořad Inkubátor o mladých nadějích a v 11 hodin Jazz a Fusion hodinka, tak jaký připravuje kolega Daniel Vojtišek. A to je asi všechno. Nejlepší je tančit s tebou v kuchyni a to je nejvíc, tak jak zpívá Čermák.
3: Viděl jsem úsvit

pláči, vyslechl mě přítel. Snídal jsem z cikáne, z poslance i svěžce. Řekl jsem a promiň, řekl jsem a vítej. Z bolesti učilo se říkat i nechce. Řekl jsem stačí a pak se rozmyslel a vodním drakům se otíral o hřbet. Křičel jsem, kázal, brečel, naštek na svatbách i pohřbe.

0: Ještě jsem chtěl dodat k jednomu tématu z té písničky. Asi jste slyšeli, že odpustit už umí úplně každý. Minimálně Banu.
1: Reklama Rádia 1.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš.
3: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Reklama na Radio 1.

Magical Room. A nová skladba od projektu Tyhos. Myslím, že vyšla na balijském labelu YHW. Máme přesně půl páté, alespoň ve střední Evropě. Tohle je dvojice producentů Andres Lille and the House King. Skladba pro všechny probuzené. Despertar.

Je třeba ještě jenom dodat, že projekt, který jste slyšeli, pochází z Berlína. Stojí za ním jistý Pavel Miljukov. A zpěvačka se říká Trish. Bad techno. A tohle už je novinka od značky Deep Heads. Versa and Roll If You. V Roll's Grace Kiss Remixu.

doufám, že vám nevadí, že poslední písně do vás nehrnou příliš mnoho obsahu. Spíš vytvářejí náladu a prostor pro tu našu přetíženou hlavu. Chvilku být jen tak v rytmu a drobném pokyvování. Dozněl producent Fathomless a jeho nový single You Remember. Stejně tak stále ještě čerstvá je nová letní deska od pana Feli Pajlech psáno. Deska se jmenuje The Fragile Hours. A vy si z ní poslechnete pro něj netypickou starodžunglovku Sanctum.

Machines and Other Things, tak se jmenuje nová deska Kid Drummy. Vyšla na labelu Metalheads. A vy jste z ní právě slyšeli skladbu Tantrum featuring Loxy, teda ještě minutku a půl.

0: Reklama Rádia 1.
1: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lad 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Reklama na Radio 1.

King Gizzard and the Lizard Wizard poté, co přesedlali na synťáky, jejich nová deska Alien Metal vyšla právě před asi dvěmi týdny. Vy jste slyšeli z kablu UQT. Něco pro mládež, je tam trošku autotunu.

0: Tohle byla skladba Maybe a společná deska Fred Again a Latin Mafia. 9 months and 50 hours. A stejně tak nová deska od pana Lazarusmana, která se jmenuje Skin, obsahuje spoustu fajn skladeb a v jeho případě také hlavně textu. Tak si pošleme skladbu o tom, co všechno už jsme někde od někoho slyšeli.
1: Are you rolling? Cool. Back.

0: Everything I heard.
1: Thanks.
2: Reklama Rádia 1.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.

Jipiško, ke kterému se rád vracím, společná práce zpěvačky Money Dark a známého českého producenta Rida. Vy jste z něj slyšeli skladbu Zamrzli. 23 minut po 5. hodině na Radu 1. Tohle je Janus Rasmussen. Jeho letošní dlouhorající, dneska Inert.

0: Avalon, nový singl od Richarda Tauchmana, jeho nového Niku Digital Illusion. Skladba Avalon je zatím nevydaná. Ještě předtím to byla taktéž čerstvá novinka od českého projektu Oblaka, od kterého jste slyšeli skladbu Safe Mode, ve které účinkoval, možná i zpíval Oliver Thor. Jinak celá deska Oblak, to vám řeknu potom.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará z Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
0: A už jsme dneska s kulturním létem soutěžili, takže vězte, že do Jatek 78 můžete vyrazit celý podzim. Ještě se vám nestačilo doříct, že deska od projektu Oblaka se jmenuje Liquidized. A teď další novinka, no, Londýnský jungle, jsem tady s novou deskou, tohle je hned úvodní Come Back to Me.

Kaftikas cítí, kam ten klubový svět vede, a myslím, že jejich nová deska to dost dokazuje. Poslouchali jste Skabuton Let Me Go. Teď si dáme jednu vzpomínku. Skladba Black and White. Anna Nazorin. Z desky

Peace.

přátelé, tohle byla trošku delší skladba s jedním vtipem. Možná to byl moc krátký vtip, no tak dlouhou skladbu, ale rád jsem si ji po těch 22 letech zase poslechat a já myslím, že jsem ji mezi tím párkrát slyšel. Ale vám jsem ji už hodně dlouho nepustil. Tak jste to snad přežili, pokud jste mezi tím přeladili všechny ostatní stanice a tady stále hrají toto. Tak vězte, že už se másně nachýlí ke konci a pánové z velkých kluků tady už se na vás chystají se spoustou veselé a čerstvé a jiným způsobem zajímavé hudby. Takže celý tracklist už skoro celý naleznete na webu Rádia 1 pod mým jménem Každý Phoenix Mark. Já se opět loučím, přeji vám úspěšný začátek školního roku, neb je to vždycky pro všechny změna, stejně tak pro mě školu, dítka školu povinná. Takže jak je to vzdělávání? Všem spíš ku výhodě než ke škodě. Ať slouží lidem a ne ideologii. A vy se mějte pěkně. A nadále příjemný poslech s touto rozhlasovou stanicí.

0: Reklama Rádia 1.
1: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. Dva dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: Big people, big people,
7: big people,
6: big people,
7: big people,
6: big people,
7: big people,
8: big people.
9: Don't shoot, guns down.
10: Luke the Cook and Craig Mott, every other Monday from 6 p.m.
11: Okay, cool, man. Big people, tell a friend to tell a friend to tell your mate to tell your nan.
12: Trying to live my life off the grid.
11: Radio 1.

0: Rádia 1.
1: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Reklama na Radio 1.

0: This is Big People on Radio 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhart, Midi lidi a další.
3: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
2: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop.
1: Máme tu pondělí 19. hodinu a je tu s tím také první CD non-stop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeju ze Vsedloně dnes, jak je zvykem v pondělí více takovou poslechovější ambientní deskou. A dnes padl výběr na tuhletu kanadsko-americkou hudebnici Holly Kenniff, která bude znít na jejím třetím studiovém albu We All Have Places That We Miss, které vyšlo v roce 2023 na americkém indie labelu Western Vinyl. My si tuhletu hudebnici, manželku mimo jiné Keitha Kenniffa, známého pod projektem Goldmoon či Helios, nabízíme v CD stopu ne náhodou. Letos totiž vydala dokonce už dvě alba, For Those Who Stay, její solová deska, celkově šesté album. A teďka v srpnu se objevila její další nahrávka, tentokrát spolupráce s japonským hudebníkem Kazuma Okayabashi, se kterým vydala desku The Last Bright Places. Každopádně, jak jsem řekl, Holly Kenniff je známá možná díky společnému projektu s svým manželem Keith Kenniffem, projektu Mindulap, se kterým se už objevila před téměř dvěma dekádami, tenkrát na jejich společné desce Song About Snow v roce 2008. Od té doby se objevily už další čtyři alba, myslím, že to páté je na spadnutí. Na tu solovou dráhu se vydává až koncem té minulé dekády, kdy oproti projektu Mindulap, kdy se věnovala spíše rytmickému dream popu, se její tvorba solová vydala zcela opačným směrem. Vedle své jinak autorské ale kariéry, musím říct, také spoluvytváří s manželem hudbu pro film, televizi i různé reklamy a její solová tvorba nabízí hluboce emotivní zážitky, ostatně uslyšíte za chviličku. My si můžeme říct, že debutovala v roce 2019, tenkrát album The Gathering Dawn. Tohleto první album vyšlo tenkrát na americkém vydavatelství N5MD, tomuhletom elektronickém labelu, kde najdete třeba desk nedávno, také jsem připomínal třeba projekt OK, BVD a při další. Tohleto debutové album kombinuje klasický ambient s moderním minimalismem a typické jsou pro ně takové rozostřené kytarové vrstvené linky a jedná se o její první takový komplexní krok do světa atmosférické hudby. Vy jste to album také už v CD stopu slyšeli, stejně jako i tu druhou desku The Quiet Drift, album, které vyšlo poprvé už na prestižním vydavatelství Western Vinyl a posunulo její projev více směrem k neoklasice a také možná zastřenému post-shoegaze zvuku. A vy tam opět najdete hřivé syntezátorové plochy s různými kytarovými ozvěnami. Na konkrétně dvou skladbách se podílel také její manžel v klavírním projektu Goldmoon. No a vy dnes uslyšíte její třetí osobní solové album We All Have Places That We Miss, které vyšlo v roce 2023 opět na značce Western Vinyl. A tentokrát se jedná o velmi osobní album inspirované rodinnými vzpomínkami na chatu u jezera a také vzpomínkami a vůbec ztrátou jejího otce. Jak sama píše, velká část této desky vznikala v brzkých ranních hodinách, kdy autorka trpěla tenkrát chronickou nespavostí a jedná se opět o zvukově bohatou atmosférickou desku, která zkoumá prostor mezi životem, ztrátou, láskou a touhou. Doplním, že její další čtvrté studiové album vydala následující rok 2024 a to poprvé na značce Network, které dostalo název For Forever a deska nabízí tentokrát bohaté melodické gradující skladby, kde najdete elektronicko-akustické ambientně laděné plochy. Velmi podmanivá deska. No a v loňském roce jste pak mohli zaregistrovat její páté studiové album s názvem When We Are Free, opět na labelu Network. Toto páté studiové album pokračovalo v nastoleném trendu té hluboké introspekce a detailní práce s prostorem a zvukem. Tentokrát je zvuk více odlehčenější, eterický a staví hodně na dronových atmosférických ambientních plochách kombinovaný s jemným klavírem. No jak jsem řekl, Holly Kenniff se letos navrátila svou už celkově šestou deskou For Those Who Stay. To bylo v březnu letošního roku, kde opět jste našli spolupráci i s jejím manželem Keith Kenniffem a Goldmund. Celkově 11 nahrávek, které se zaměřují opět na téma klidu, emocionální kontinuity a vůbec věrnosti a používá velmi tiché pasáže, ambientní opět plochy, vrstvené vokály, vyjádření až takového beztížného stavu či pocitu bezpečí. Jak jsem řekl, letos se objevila také před pár týdny její spolupráce s japonským hudebníkem Kazuma Okayabashi, se kterým ostatně vydávala už singly od jara a teď to vršila v půlce srpna tou jejich společnou osmisklavovou deskou The Last Bright Place, která opět nabízí velmi poklidnou, zvukově bohatou, cinematickou, ambientní koláž. Teď už ale Holly Kenniff, ta kanadsko-americká hudebnice, partnerka také Keitha Kenniffa, kteří oba se starají nejenom o tři své děti, ale tvoří velmi svášní svou vlastní muziku. Teď už na její třetí strojové desce We All Have Places That We Miss. A já vám přeju krásný poslech.
0: CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Athéna Chlebová. Jmenuje se Easy.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které čerstvě vydal americký hudebník Kurt Weill a také ho brzy představí v Praze.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
3: Moc!
4: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
5: Reklama na Radio 1.

0: Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio 1, ať už jste kdekoliv. Ze studia Rádia 1 posílá strýček Míša. Máme před sebou dvě společné hodiny. Hodina první, cestovací, nevím, dneska bude cestovací konečně taky. Budeme cestovat hodně. Hodina druhá bude plná hudby, tedy hudba za dobrou práci. Dneska myslím si, že to bude hodně taneční a samozřejmě tam bude jeden nebo dva kavry, ale to si necháme až po 9. hodině. Tak to je všechno na úvod. Strýček Míša, Rádio 1, Ešus a hudba za dobrou práci. A frčíme. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Tak dobrý večer. Před malou chvíli jsem vám ho přál poprvé, teď vám ho přeju po druhé, ale to už z Ešusu. Po dvou letech, je to dva roky, že jo?
1: Je to dva roky.
0: Po dvou letech bych rád znovu uvítal ve studiu Vráťu a dneska s Jakubem. A dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Já se koukám, jak se mi povedla ta fotka toho stolu, co jste tam nachystali, ty věci, akorát jsou trošku jinak otočený. Když se podíváte teď na facebookový profil Ešusu, můžete vidět jednak oba chlapce a potom věci, které do studia přinesli a odtušíte hned, o které zemi si budeme povídat. A nehledě na to, dneska ráno v 9.30 to bylo zavěšeno taktéž na facebookovém profilu Ešusu. A to budeme si povídat o Ukrajině. O Ukrajině jako zemi.
1: Možná tak.
0: Stále vhodné pro cestování.
1: Určitě.
0: A pro zemi, která je ve válečném konfliktu.
2: V jistých ohledech ano.
0: Tak. A stejně jako jsme si před dvěma lety povídali, tak i dneska si budeme povídat o vaší aktuální pomoci, nebo stále trvající pomoci. Abych to nepoplet, jmenuje se jak ten spolek, který ovládáte, nebo...
1: Jmenuje se to Opora.
0: Opora. Já jsem si zadával, vždycky vyskočil Obora, jestli nechci napsat.
1: Ne, na webu jsme jako jsmeopora.cz.
2: A Vráťa je místo předseda. Takže je spoluovládatel.
0: Spoluovládatel.
2: Ovládatel je Buky.
0: A vydáváte dohromady peníze jako spousta jiných organizací nebo spolků a snažíte se tam doručovat pomoc v jakékoliv podobě, nebo jste specializovaný na něco?
1: Dá se říct, že specializovaný nejsme. Hodně podporujeme například dětský domov v Černivci, tam máme vyloženě nákupní seznam, co naši přispěvatelé můžou kupovat, nebo můžou dát přímo peníze, my to nakoupíme, naložíme do aut a přivezeme tam. Kromě dětského domova, tak podporujeme samozřejmě i různé vojenské jednotky a tam je to o tom, co zrovna nejvíc potřebují. Vždycky komunikujeme, co by tak chtěli, oni z toho řeknou tak dvakrát, třikrát víc, než můžeme doručit a pak se nějak začne handlovat, něco vymyslíme a to tam dovezeme. No a největší zájem je asi o auta.
0: Viděl jsem, že to byla teďka dubnová mise, že jo?
1: Přesně tak.
0: Chystáte zářijovou misi, jak jsem se dozvěděl od Jakuba.
2: No máme to pak, jako postupně jsme to vyselektovali na nějaký určitý okruhy a jak nám přibývá lidí a přibývá podporovatelů a přibývá dobrovolníků, tak lidí obecně se zájmem vlastně o Ukrajinu, že to spojujeme, jak tady bylo vlastně i řečeno, jako i s tím cestováním, protože jsou donoři, kteří nejenom, že chtějí přispět, ale zároveň chtějí poznat Ukrajinu a chtějí poznat i, kam ta jejich pomoc vlastně směřuje. To znamená vlastně v rámci toho našeho působení to umožňujeme a vlastně nemáme s tím problém a ty naše jednotky a nebo ta civilní pomoc taky vlastně, jo, že všichni jako rádi to předvedou a pak už záleží na každém, jaký okruh si zvolí, to znamená míru bezpečnosti okruhu.
0: Takže vezmete, tak ono možná jedna Ukrajina to bez stejný, jako jet do favely někde v Rio de Janeiro, ne?
1: To vůbec.
0: Ne, no, to pak bezpečnější.
1: Bych řekl, že, no, rozhodně. Já bych řekl, že naprostá většina té Ukrajiny je bezpečná, je to v pohodě, když tam samozřejmě jako člověk nežije úplně dlouhodobě u nějakých exponovaných míst, tak za mě je to naprosto v pořádku.
2: Pracujete se statistikou. Prostě vy tam přijedete, jsou místa, která jsou velmi bezpečná, vy tam dorazíte, je tam hodně co vidět, ať už je to Černivci, Ternopil, Lvov, obecně se můžeme bavit o nějakém jihu, jihozápadě, západě Ukrajiny, anebo severozápadě Ukrajiny, kde tu statistickou pravděpodobnost, že budete mít nějaký problém během vašeho pobytu, bude jako velice nízká, ale budete mít možnost vlastně za prvý z bezpečí poznat válku a za druhý poznat samozřejmě místní kulturu, lidi, jídlo a ta města vlastně a jak se s tím i ty lidé vlastně žijou a srovnávají a jejich naturel.
0: Jaká je tam nálada jako vůbec? No, mezi těma lidma.
2: Asi bych to rozlišoval, nebo rád to rozlišuju podle oblastí, jo, a já tomu říkám jako před Dněprem a za Dněprem. Mm-hmm. Před Dněprem je tam právě ten jeho západ, je tam jako hodně velký rozvoj, stěhují se tam firmy a snaží se tam žít co nejvíc normálním životem a naopak tam probíhá ten rozvoj. A naopak prostě za Dněprem tam je prostě exponenciálně k frontě roste prostě prázdnota, zbořený, smrt. Takže tam přesně běžnému člověku rozhodně říkám jako nejezdit.
1: Jako řekl bych, že někam jako do 30 kilometrů od fronty, oni tomu říkají od nuly, bych řekl, že je to v pohodě. Pak už tam člověk vidí změny. Za prvý se rapidně zhoršuje tam stav silnic. Člověk tam už teďka vidí i běžně, že jsou tam všude sítě nad těma silnicema proti dronům.
0: A pomáhá to jsem vždycky o tom přemýšlel.
2: Krátkodobě.
1: Částečně, no.
2: Krátkodobě, částečně je to lepší než nic. A ještě potřeba si říct, že když tady vratík říká 30 kilometrů od fronty, tak ta fronta už dneska jakoby není jasná, kde je fronta. Jo, to je důležité.
0: To jsem se koukal, že to není
2: ono to
0: čára,
2: není už černá linie, není to jako první světová válka, nebo ty první roky války, kde byly příkopy na každé straně. Jo, to znamená, to pásmo jako není tak, že by se člověk dal čárku, tam bych si odpočítal 30 kilometrů a řekl by si, tak už tady už drony jako nelítají a už je to dobrý.
0: To musí být území takový mrtvý.
2: Takže ve skutečnosti to bombardovaný území, kam dolítávají prostě drony, dneska se vlastně každým rokem se jako výrazně rozšiřuje, jo. Na obě dvě strany, teda, jo, i na tu ukrajinskou, i na tu ruskou, proto to říkám obecně jako za tím Dněprem, jo, když se podíváte na Dněpr a uvidíte tam prostě Charkov a uvidíte tam ty příhraniční města, uvidíte tam Pavlohrad, který je třeba několik desítek kilometrů, ale prostě dostává každý den dostává zásahy poměrně hodně.
0: A lidi tam žijou furt.
1: Určitě.
2: A lidi tam žijou pořád, ano.
0: Co, mluvili jste s nějakýma lidma, kteří žijou v těch, řekněme, ostrých oblastech? No, tak proč tam jsou? Jako?
1: Oni ti Ukrajinci bych řekl, že jsou takový hodně tvrdohlaví. My jsme byli, to bylo asi rok a půl naspátek, jsme byli například ve vesničce, jmenuje se Novopavlivka. Tam už tehda to bylo 16 kilometrů od fronty a zrovna tam spadla jedna velká letecká puma a viděl jsem tam ty lidi, jak tam opravdu jsou v takových nuzných podmínkách a ve sklepě tam paní fakt měla takový jako totálně nuzný krámek a jsem se jí na to zeptal a ona řekla jenom, bude dobré. Jo, oni jsou opravdu, bych řekl, neskutečně houževnatí a dost prostě takový ten přístup, kam já bych šel. Jo, prostě celý život si žijou v té svojí vesničce. Tak
0: oni vlastně by jinak neopustili celý život, tak je možná.
2: Rozhodně, no, a je to tak, obecně prostě tvrdý národ. Jo, proto taky jsou schopni se bránit takovou dlouhou dobu a za takových podmínek, za kterých by prostě jakýkoliv jiný národ už dávno kapituloval. Jo, takže už prostě celkově ta mentalita toho národa je úplně mnohem výrazně tvrdší, než my si umíme představit, než si kdokoliv uměl představit a než si Rusové uměli představit. Jedna věc. Druhá věc je samozřejmě salámová technika. To znamená, vám tam nejdřív spadne jedna bomba za měsíc, vy si na to zvyknete, pak vám spadne jedna bomba za týden, vy si na to zvyknete a prostě, jo, a pořád se to stupňuje, dokud to nepřeroste nějakou určitou míru, kdy jste už teda ochotný se jako zvednout. A postupně vám tam umírají ty lidé kolem vás, ale protože to zase roste salámově postupně, tak člověk postupně si prostě na to zvyká.
1: Mě nám se třeba stalo v Chersonu, my tam jezdíme taky od roku 24 a jezdíme tam do toho samého baru, kdy před dvěma, nebo bar, to je taková kavárna,
2: Už začíná ta gastronomická.
1: Ano. Kdy se tam vlastně schází do teďka, ale mezi tím vlastně přibyly sítě, začali nosit neprůstřelné vesty, ty pak zase sundali, protože zase byli tím nápadní a teďka už tam mají právě
2: čujky tam mají, veď?
1: No, mají tam čujky, to je vlastně takovej radar, který zjišťuje, jestli ten dron je poblíž, jo. A v tom malém displeji vidíte vlastně to, co vidí ten dron. Takže když na tom displeji vidíte sebe, tak máte problém. No, ale oni tam teďka vlastně u té kavárny posedávají mezi těma sítěma s brokovnicema a když tam byl zrovna kamarád Buky, tak se dokonce stalo, že 100 metrů dál to vlastně jako schytalo jedno auto. Takže má normálně natočený vlastně jako na videu, jak tam hoří auto. No.
0: Já jenom se dívám, že Cherson 280 tisíc lidí, jo, což
2: měl před, město, no. Před začátkem,
0: no,
2: před začátkem invaze.
1: No, to bude teďka tak čtvrtina, ale co kolem je zajímavé, spousta lidí se tam stěhovala do Krivýho Rihu a jsou taky lidi, kteří se ale vrací zpátky do toho Chersonu. Protože vlastně ono je to zase úplně jiný město, nic jim to tam neříká a oni, no, to já tady mám svoji zahrádku, tu si tady můžu okopávat.
0: Byli prostě zvyklí.
1: Přesně tak. No, takže vlastně i v tady těchto podmínkách oni tam žijou.
2: Když to ještě vezmeme teda z té gastronomické části, no. Teda válečně gastronomická část, tak ono hodně těch přivojskových a přífrontových měst vlastně jsou v takové lokalitě, ve které vojáci chodí na opušťáky. To znamená naopak, tam se přistěhuje se tam lidi, jako obyvatelé opustí,
0: prostě.
2: ale přistěhují se tam lidi a ty tam začnou otevírat biznesy. To znamená, začne se tam otevírat jako biznesy s jídlem, biznesy s pitím, aby se měli ty vojáci kam jít. A je to samozřejmě, a ty mají peníze. To znamená, že je to jako velice byť riskantní, ale velice zajímavý biznes, který je mobilní a ten se vlastně stěhuje s tím, jak fronta postupuje.
1: A to bych možná tak navázal. Celou dobu jsme tady mluvili vlastně jako o těch nejhorších oblastech, jo, ale když se dostanete někam trošku dál, tak všichni si myslí, ježišmarja, Ukrajina, já se tam bojím, ale to je prostě země, která úplně normálně funguje.
0: Tak ona to byla největší evropská země, že?
2: Já jsem chtěl říct, že ono v tom měřítku je potřeba si říct, že Ukrajina je 7x větší než Česká republika. Jo, to je to, co ty lidi vlastně buď přeceňujou, anebo podceňujou na obě dvě strany. To znamená, buď jsou v panice, že je tam totálně vlastně celá země jako rozvrácená, rozbombardovaná, anebo naopak říkají, když se tam nic neděje, když tam ty lidi jezdí na dovolenou.
0: Jo, to je to, co se tady často používá.
2: Používají se oba dva ty narrativy, jo, prostě buď tam je spálená země celá, anebo naopak se tam přece vůbec nic neděje, protože v Užgorodu otevřeli novou restauraci.
1: No, a jinak jako je zajímavý vlastně i ten vnitrostátní cestovní ruch, protože ono vlastně všichni muži v odvodovém věku, oni vlastně nesmí vůbec opustit Ukrajinu a teď od nějaký doby ani nesmí, to jsem chtěl právě dodat, že vlastně od určitý doby už vlastně ani nesmí opustit svoji oblast. Jo, takže vlastně je spousta míst, které jsou teďka velmi populární. Zrovna to Černivci, Oděsa. Člověk tam teda vidí hlavně dámy. Ty vlastně můžou samozřejmě jako cestovat víc než ti muži. Ale řekl bych, že to tam pořád velice žije. A velice to tam žije v podvečer. Protože tam je vlastně všude, říká se tomu...
0: Oděsa byla vždycky měla ne úplně nejlepší jméno.
2: Taky jsem chtěl říct, že dámy mají pochopitelně trošku jinou averzi k riziku. Takže obvykle vyhledávají ty místa. Tam už to poznáte, kde už je válka, je blízko, že už vlastně tam přestávají být ženy. Třeba jeden z těch indikátorů, že válka je blízko, prostě tak ženy to prostě vycítí, kde už to riziko je. A tam prostě nejsou. Jich tam jako významně má menší počet. Že tam, kam my jezdíme, tak tam jsou prostě chlapy.
0: K tomu jídlu jsme se nedostali.
2: Ano.
0: No. Vy jste mi tady povídali, že jste na mě vysypali všechno, co... Všechno
2: Ukrajina je velice gastronomicky bohatou zemí, která, jak je ještě velikánská, tak se to ještě dá rozdělit na různé části, že řekněme prostě na ten polsko-maďarsko-ukrajinský základ kolem Zakarpatska, Užgorodu, který je vlastně obohacený tady o tyhle ty maďarské kořeny, až po ten polský část, kdy máme kolem toho Lvova, Lucu a tak. A potom máme samozřejmě ten jižní část, právě ta Oděsa a Černomorsk, případně Mykolajiv, kde zase jako převládá hodně tam strava jako mořská, ryby a tak, jo, ale i vnitrozemsky bych řekl, že Ukrajinci jedí výrazně větší množství ryb než třeba u nás se jí. A zpracovává se na množství způsobů, suší se to, udí se to prostě, jo, takže setkáte se s tím úplně všude. A už tady v Česku vlastně se dá koupit prostě sušený ukrajinský ryby v obchodech.
1: Taky bych řekl, že je to daleko zajímavější se tam dojít například na trh.
0: Jo.
1: Kromě toho, že...
0: A stále fungujou.
1: Určitě, určitě. Trhy stále fungujou. Co je tam takový pití, který u nás je dost neobvyklý, kromě klasického kompotu, což je vlastně jako kompot, ze kterého my vyndáme ty svoje broskve nebo jahody.
2: Oni mají reverzní kompot.
0: No, to je sladká šťáva.
1: Přesně tak, je to sladká šťáva, ale oni ještě to dotáhli k dokonalosti, že oni mají uzvar. A to jsou například jabka nebo hrušky, které oni vyudějí.
2: Sezónní ovoce.
1: Přesně tak, oni to vyudí a pak to uvaří, tady tohle ovoce. A je to vlastně, já přemýšlím, k čemu bych to přirovnal, no, jako kdybych do jableční šťávy prostě hodil klobásu a chvíli tam vařil, jo. Jo. Má to strašně zvláštní chuť.
2: Vezmete džus, hodíte je to do toho klobásu a takhle nějak to chutná, ale je to vynikající chuť teda, jako je to v tom pozitivním slova smyslu.
0: A alkohol v tom není, jo?
2: Není to alkoholický, to opravdu vůbec. Se jenom vyváří, můžete si koupit prostě tam pytel sušenýho, uzenýho ovoce, a právě toho lokálního, takže nebo jakoby sezónního podle toho. Doma si to prostě vyudíte a potom si to, doma si to vyvaříte, slejete a potom podle samozřejmě chuti si tam dáte buď cukr nebo med, nebo čím si to chcete jako vylepšit. A pak mají samozřejmě ještě kvas, takže mají kompot, uzvar a kvas a všechno to jsou nealkoholické skvělé nápoje.
1: Kvas to je taková vlastně pivní sladká limonáda, no.
0: To jsem byl, když jsem byl v Rusku, teda na respektive po Baltí a tak. Kus Ruska jsem viděl a tam stály tehdy vlastně cisterny na ulicích. U toho byl hrníček plechovej na řetízku a kýbl, kde se ten hrníček umyl.
2: Každý se tam jako takhle přišel.
0: Mohl se natočit.
2: Ale to tam je pořád, jako i na Ukrajině se dá potkat, že jedete a když jedete ve správnou sezónu, tak dělají domácí kvasy a jedete prostě podél silnice, že jo, a tam nějaká bábuška nebo někdo prostě a má tam přesně tady takový stáneček a tam se zastavíte a dáte si tam maliny a kvas.
1: Přesně, taková ta domáckost té stravy bych řekl, že tam hrozně důležitá. Když si člověk tam zajde na nějakého malého krámku s potravinami, tak je kolikrát hrozně příjemně překvapený, že tam mají například domácí mlíko, jo, ryažanku.
0: To je co?
1: To je ryažanka, to je něco, je to takový...
0: Kouknem.
1: Ryažanku, vím, že tam o to mluvili, to jsem zda zapomněl, ale například domácí kefír tam mají.
0: Jo, tradiční, jo? Mléčný fermentovaný výrobek.
1: Mám ten
0: z pečeného mléka.
1: Přesně tak, ono je to ještě pečený a je to takový sladký.
2: Třeba, že jo, no. jak nám, že jo, tam Miroslava prostě, když vlastně vyrábí ten čaj, tak oni se ho dělají i doma, jo, že mají ten Ivan čaj, jo, no, prostě, což je jejich, jako, jejich domácí čaj. Jo,
1: je to vlastně, no to je vlastně fermentovaný černý čaj s jejich lokálníma bylinkama, co si do toho ještě oni zamíchají.
2: Tak.
1: No. Jinak, co je tam taky hrozně hezký a kam se snažíme chodit vždycky a na našich cestách mají tam pro nás teda velice kouzelný kantýny, který kolikrát se od těch 70. let se tam vybudovali, absolutně nezměnili. Jo. Člověk se tam postaví třeba do fronty a vezme si vidličku, vezme si lžičku a nevidí tam nůž, což je takový zvláštní. A tak jako jsme si tam jako nabrali všechny ty, je to jídlo, došel jsem si k té kase a ptal jsem se, to bylo zrovna v Krivém Rihu, co se stalo, že ty nože se dávají až tady na konci? Ona, no, jak já bych vám to zkazala? Chlapci se nám tady pobodali. Tý očeredi. Oni prostě v té frontě na jídlo s prostě těma školníma příbory. No, že vlastně nám je schopný prostě pobrat. No, ale zpátky tomu jídlu, jo. Ano, mají tam například, a to mám hrozně rád, vyrábí se to především z tvarohu, troška mouky, troška cukru.
2: Sirníky.
1: Sirníky.
2: To je moje oblíbená snídaně, to je pravda.
1: Přesně tak. To jsou takový válečky, které se opečou na pánvičce, dá se k tomu zakysaná smetana, někdy se k tomu dá třeba ještě i med a tak, a to je opravdu věc, který bys tam člověk ujedl. Nebo, a co je hrozně hezký, v těch lokálních malých obchůdcích, tam jsou třeba jako blinčiky, čili vlastně jako naše palačinky a spousta tady těchhle drobných po domácku dělaných takových těch lahůdek, tak to tam člověk vidí opravdu.
2: No a pak samozřejmě klasický šašlik, že jo, prostě pohanka, samozřejmě ty prvosuroviny, které jako vyrábí. A tam na to můžete narazit. Jo, takže to je opravdu jako hodně bohatý. Jo, vlastně by se dalo by se to srovnat s jakoukoliv jinou takovou agrální, rurální kulturou, jo, která vlastně je jako na jídlo. Co dům dá, ale vlastně všude dá dům něco jiného. Takže...
0: Tak vrátil říkal, že přebral si na poslední misi 2,5 kila.
1: Ano, jo. Přesně tak, tam opravdu jako...
0: Což vrátě je tedy extrémně hubený, takže 2,5 kila.
2: Už to jsou vidět.
0: Tak to procentuálně musela být velký zásah.
1: No, protože on tam taky člověk vlastně jako většinu době v autě, když tam třeba vezme auta, tak tam je člověk 2,5 tisíce kilometrů v autě. Nebo ještě možná víc, možná 3 000.
2: To je další pro ty cestovatele důležitý vědět, že ta velikost té Ukrajiny se samozřejmě promítá i v tom, že když by se někdo rozhodl cestovat po té Ukrajině, je dobré si zvolit nějaké okruhy. Třeba, protože to, aby nestrávil 3/4 dovolené v autě.
0: To jenom, jak my jsme zvyklí na tu naši malou zemi.
2: Ano. Jo, že když tam chce jedu já road trip, tak bych prostě doporučil takhle si udělat nějaký.
1: Přesně tak. A možná já bych na to navázal, co se týče dopravy a stravování, tak co já tam mám hrozně rád, jsou vláčky. Jo? A především noční vláčky.
0: Jo, jezdíte vlakem taky, jo.
1: Přesně tak. Většinou se tím vlakem vracíme, když my tam nějaký auta necháme, dáme třeba ty jednotce, tak oni nás zavezou pak prostě někam na nádraží a jedeme zpátky domů. A ty... spací vlaky, za prvý jsou tam různý úrovně toho, jak tam člověk může cestovat, nejhorší je plackarta, to člověk přes celou Ukrajinu přijede, projede třeba jako za 300, jo, bez přehánění. Je to nepříliš pohodlný.
2: Je to dobrý jako zážitek pro cestovatele. Asi je to dobré si to zažít, ale prostě pokud jedete v sezóně, není tam samozřejmě žádná klimatizace, okna jsou utěsněná, nejdou otevřít, to znamená, je tam vydýchaný vzduch, všichni jsou spocený, máte tam 40 stupňů v tom vlaku, nedobijete si tam baterku, není tam žádný jídelní vůz ani nic takového, všechno musíte mít vždycky sebou a nemůžete tam dejchat. Jedete tam takhle vždycky jednou za 4 hodiny, vám zastaví vlak, máte 15 minut, kde si můžete zakouřit, doplnit si kyslík a můžete se tam nakoupit od bábušek, který se tam vždycky sjedou, jo, k těm východům, tak si můžete dokoupit prostě pití, jídlo, pivo, nanuky, zase vás naženou prostě do toho vlaku, tady toho tý, opravdu tý pátý cenový kategorie a pohodlí a jedete dál.
0: Že se mnoho nezměnilo, já jsem byl se školou, když jsem studoval vysokou školu, tak jsme jeli na výměnný pobyt do Ruska tehdy. A jeli jsme vlakem přes Polsko, potom Minsk, Lvov, nebo já nevím, prostě nějak jsme se tam takhle motali a dojeli jsme do Rigy a pak z Rigy do Leningradu tehdejšího. Mm-hmm. Jo, takže zažili jsme ty vlaky, kde jako že to máš někde nějakou místenku nebo tak, to prostě neplatilo. Žádný kupečka, nic.
2: Jo, to tady
0: prostě
2: jako je, teda, jak... no, ale už.
1: Ty místenky tam platí teda.
2: Místenky už jsou, ty
1: už všechno je. To, jo.
2: A pak jsou tam samozřejmě i vyšší kategorie, teda, kde už právě třeba dobijete ten telefon, anebo máte otevřený okýnko, takže si můžete nadýchat vzduchu třeba.
0: S náma jela i drůbež jednou v tom vagóně. A pamatuju si, bylo tam malý dítě, opravdu malý dítě, který furt řvalo. A oni měli 5-litrovku s nějakým čajem, který do něj z té 5-litrovky dávali mu pít, jako jo. To bylo jako...
2: No. Jako je pravda, že tady na té plackartě to je tak jako hodně živelný, že teda když jsme tam jako jeli, tak samozřejmě hraje se tam na kytaru, prostě otevře se tam alkohol, otevřou se tam jídla, jo, a všichni tam začnou prostě trávit ten večer prostě tak, aby se to zpříjemnili, tu cestu, takže jako říkám, je to zajímavý to zažít, na pravidelné cestování bych radši zvolil příjemnější cestu, aby se člověk opravdu jako vyspal.
0: Jaká je třeba tak bezpečná letecká doprava letět civilním letadlem? Jestli tam lítají vůbec?
2: Nelítají tam civilní letadla, no. Ale otevírají čím dál tím víc letů v okolních státech, takže můžete přiletět z Prahy dvakrát týdně do Kišiněva, teď otevřeli novou Sučávu, jo, takže to jste za hodinku jste v Černivci ze Sučávy, nebo za 5 hodin jste z Kišiněva, takže můžete se prohlídnout i Moldavsko, anebo přes Kišiněva do Oděsy, jo, takže tady ty varianty tam jsou.
1: Opravdu jako ten Kišiněv, z Kišiněva je to vlastně pak maršrutkou nějakých 5 hodin do Oděsy.
0: Tam si nakoupit do zásoby Kagor, nebo jak se jmenuje to, moldavský víno.
1: Neznám.
0: Doporučuji. Kluci, co tu byli minulý týden, ty se chystají právě do Podněstří.
1: Pane, jo, tak to by
2: já, jsem byl, já jsem tam byl před válkou ještě, když to nebylo to
0: špatný. Tak ostrý.
2: Tak hlavně jako... Necítil jsem tam ten odpor kvůli tomu, že bych podporoval prostě ten režim.
0: Jo.
2: No. Vlastně spíš i takhle, jo, že jako byla tam ta zvědavost, ale v té době ještě prostě to tak.
0: Tak pojďme se podívat na tu vaši cestu, jak se tam vůbec dá jet a jak, já si to představuji, že se jede pohoda a pak už je to horší a horší.
1: Přesně a tak, horší. Ono to graduje.
2: Podle toho,
0: kam degraduje.
1: Když se pak vracíme, tak to už pak naštěstí degraduje.
2: A tak zase, bavíme se o tom, jako jste
0: jak vypadá jako, ta vaše
2: jste
0: cesta?
2: Jste tam cestovatel, anebo jako my, jako, který jedeme teda až úplně dozadu prostě, nebo až úplně
0: tak,
2: na ten
0: tak
2: východ?
0: Anebo... Prvně ta cesta je společná, že jo?
2: Jo, takže jedeme jakoby všichni, bereme rumunskou trasu směr do Černivce.
0: Kolik vy musíte třeba vybrat peněz na to, aby se vyplatilo udělat tuhle zásilkovou kolonu, jo, nebo...
2: Kolem 10 000 euro vybereme vždycky.
0: A to stačí.
2: Na ten 15, půl roku. No jako od 10 000 euro vybereme každých půl roku.
0: To je nějakých 200...
1: Nějakých 250 tisíc, ale to je to, co dokážeme spočítat, jako když dostaneme pro děti z dětského domova.
2: Čistě prostě finančně, bavíme se jenom o
1: pastelek, tak jako to se blbě počítá. Jasně, samozřejmě.
2: Plus máme naložený prostě dodávky, teď, jak jsem to říkal, jsou to, tady ještě než začal ten rozhovor, tak vezíme třeba pro ty děti, kde jsou opravdu jako velikánský dodávky věcí, jako jídla, oblečení a tak, to se nedá jako spočítat, často jsou nové věci, nebo že to jsou nerozbalené, nepoužitý oblečení a tak dále. Jo, teď tam autosedačky tam povezeme, dětské věci, všechno. A tady přes vratíka zase jsme vozili spoustu humanitárních věcí na jako toho materiálu,
1: jo,
2: co pomáhalo jako
1: vývod z břicha.
2: Ano. Jo, ze zdravotnictví. Jo, který byl jako odepsaný. Jo, takže a tam se vůbec jako nedá počítat jako v kolik set tisíc nebo milionů korun to jako je v tom materiálu, no počítače to byly, že jo, displeje, počítače prostě, jo, který firma odepíše, ale pro školu pro místní školu je to, že najednou můžeme vybavit celou školu třeba, jo, nebo nějakou jednotku, nebo nějaký prostě kurzy tam třeba dělají pro ty utečence, který jako vnitřní migranty a tak dále, jo, takže...
1: Nebo kolikrát

0: neoffroadový.
1: A sbíráme automobily, které jsou i civilní automobily, neterénní automobily, vybíráme, dostáváme darem, který z nějakého důvodu třeba neprojedou technickou, nebo by neprošly, nebo by tam byl nějaký servis.
2: A tam se dožijou svoji.
1: A to nám
0: bohužel, jo, no.
1: Jo, a oni to tam dají na remont, oni to dokážou si opravit a používá se to tam ještě jako dlouho.
0: Přesně tak, jako ono pro ně nejúžitečnější bývají často ty auta, protože oni tam prostě ty auta nejsou, jo, to je ten problém. A je to i časově nejnáročnější vlastně tam ty auta dostat, jo, člověk to musí najít si někde na nějakým inzertním portálu, přijet, podívat, je v pořádku, vyhandlovat cenu, přepsat, dát to na exportní značky, pak to tam přivíst.
1: Jo, samostatná vlastně, byrokracie s tím spojená.
0: Tak, jako dostat to přes hranice, pak vlastně ta ukrajinská byrokracie, takže plus vlastně jako to, že tam člověk jede, zabere několik dní, jo, takže vlastně jako ty auta jsou takový...
2: Takže člověk by čekal, že když vezeš pomoc, jo, tak bude náruč a brána otevřená.
1: No to jo, ale prostě úředníci pořád potřebují mít svoje razítko. Evropská unie od nás potřebuje mít vždycky strašně složitý dokument o tom, že hlavně to auto má vypuštěnou klimatizaci, protože přece nemůže vybuchovat a s těma plynama uvnitř klimatizace až najede na tu minu. Takže jako jedna z nejdůležitějších věcí při vývozu auta je, že má certifikovaně vypuštěnou klimatizaci.
2: Jo, tak jako když se pak koukneš na to, co čadí ze strefeného skladu Wildberries,
1: tak
2: se obávám, že ti razítko, že ledničky, které tam schořily, měly vypuštěný chladicí.
1: Jo, takže spoustu těch věcí je samozřejmě hrozně užitečných a náramně si to užíváme, to vyplňovat.
0: Hmm. Bohužel se nám i stalo vlastně, že jsme na hranicích jednou upláceli a paradoxně člověk bych si řekl, tak Ukrajinci si chtěli něco vzít, ale to nebyli Ukrajinci. Byla tam nějaká taková pochybná směna na rumunské straně a taky vezli jsme tam dvě auta a nepustili nám, dokud jim tam na stole nepřistála 100 eurovka. No. Pak to najednou šlo. Pak to bylo hned. Pak to byla rychlovka.
1: Naopak Ukrajinci jako při výjezdu jako dělají extrémně detailní kontroly všeho, co se vyváží ven. To znamená, aby se nevyváželo něco.
2: Zlato, drahé kamení, jasně.
1: No, anebo prostě munice, granáty, jo, a tak. Takže jakoby zbraně nebo nějaký kontraband, tak tam to opravdu jako kontrolujou jako hodně extrémně.
0: Tak je, co je taková zajímavá věc, když člověk vyjíždí na Ukrajinu a potom vyjíždí z Ukrajiny, tak by měl být ten samý řidič. Hmm. Jakmile není, tak z toho...
1: Velký pokuty.
0: No, tak z toho může být pokuta nebo problém, velký doptávání. Může to být problematický. Takže vlastně pokud se tam někdo rozhodne vydat autem, tak ten řidič by se tím autem pak zase měl vrátit.
2: Ano, utíct,
1: bylo by vhodné, aby když pojede třeba parta kamarádů, aby se nestalo, že parta kamarádů pojede autem, řidič překročí hranice a pak ten řidič třeba řekne, hele kluci, jeďte domů, já pojedu třeba o 3 dny vlakem pozdějiš, já tady ještě zůstanu. Jo, takže je dobrý si to říct dopředu, kdo bude ten řidič při tom příjezdu, aby si nezpůsobili zbytečný problémy třeba.
2: Tak pojďme se podívat na trasu, kterou vy jezdíte, jo. Já jsem si potřeboval mapu Evropy.
1: Tak jedeme.
2: Myslíte, jako nějak měníte ji, nebo máte...
0: Já bych řekl,
1: tu koncovou část.
0: Tu koncovou část někde ještě úplně na východu, ale jako jinak je to vlastně hodně podobný. Jedeme Praha, potom Bratislava, Budapešť, potom z Budapešti na sever.
1: Směrem k Orádeji, Rumunsku, a potom vlastně až ke kraji, kde je přechod na to Černivci, právě kde je ta Sučáva. Jo, tak před tou Sučávou my tam zabočujeme a už jedeme směrem na Černivci.
0: Jede se vlastně severem toho Rumunska. Je to jinak úplně fakt překrásné. Přes, jasně, Satumare, A pak opravdu tam vede cestička.
1: Satumare, Bajamare, ano.
0: A přesně tak. A dojede
1: člověk. A v Siretu překračujeme hranice a jsme v Černivci.
0: Přesně tak.
2: Až sem tak. Je silnice úplně v pohodě.
1: No, tak přes Rumunsko už se jede normálně, jako normálně prostě to už jsou jako horský cesty, ale jako kvalitní. Jako pořád je silnice, je kvalitní, nemá díry, ale jako můžeme zapomenout prostě už v polovině Maďarska, už můžeme zapomenout na to, že bychom jeli po dálnici, jo. Tam prostě končí a dál už se jede po okreskách a najíždí se

0: vlastně zase, když najedeme v Černivci, tak tam začínáte jejich pseudodálnice, kdy vlastně od Černivci potom dál pokračujeme v podstatě po takový pseudodálnici a ta nás právě vede podle toho, kdo kudy jede, jestli jede ten krátký bezpečný okruh a to jede potom směrem do Ternopilu
1: a zpátky přes Lvov.
0: A přes Lvov domů. S tím, že teda jako Černivci naprosto doporučujeme, je to město, co je v UNESCO, český architekt tam projektoval jejich univerzitu, která vypadá trochu jako Bradavice, taky zapsaná v UNESCO. A je to město, který má kolem 300 000 obyvatel, má druhý největší trh na Ukrajině, takže to se taky vyplatí navštívit a
2: jo, vidím, Josef Hlávka tam dělal.
0: No, přesně tak.
2: Tak to je teda...
0: Ano, protože to patřilo pod Rakousko-Uhersko delší dobu, než Slovensko patřilo k Československu. Takže my jsme, a protože to patřilo pod Rakousko, nikoli pod Uhersko, na rozdíl od Slovenska, tak vlastně my máme s Černivci mnohem delší historii a architektonicky jsme s ním mnohem víc propojený. Jo, oni mají dokonce tam obrovský park France Josefa II., protože toho tam mají vlastně za superstar, která dokázala pozvednout vlastně celé to město, budovala tam průmysl, architektonicky všechno.
2: A zatím je Černivci teda bezpečné město z vašeho pohledu?
0: Černivci je v podstatě jedno z nejbezpečnějších měst v Ukrajině, protože je krytý z jihu Rumunskem a z východu Moldavskem. Takže vlastně za celou válku tady zrovna konkrétně do tohoto města vlastně spadla jedna bomba nebo jedna raketa a ještě to bylo za městem. Jo, takže tam jako kdo by jel, tak určitě jako prohlídne se za Karpatsko, vyleze se na Hoverlu, z Hoverly rovnou může do toho Černivce nebo od Černivce jako začátek a potom jít třeba do toho Zakarpatska, anebo si udělat ten road trip potom směrem na Ternopil, tam si může vyfotit u památníku Bandery, protože tam vlastně Ternopil je Banderovo město, kde on jako působil, jo, v celém tom okolí, takže to si může aspoň podívat na tu kontroverzní osobnost.
2: Tak jsem chtěl říct, že
0: je to kontroverzní osobnost, ale prostě jako je to součástí té ukrajinsko-polské historie, takže asi jako když ten člověk tam pojede, tak to bude chtít vidět. Zajímavost je, že kousíček od Ternopilu je velikánský hřbitov, kde jsou pohřbený československý legionáři. Jo, takže tam je československá obec legionářská se o to stará. Takže to taky určitě doporučuju. Zborov, bitva u Zborova.
2: Jo.
0: Tak, bitva u Zborova. Takže tam taky se stojí za pozornost se tam jako zastavit minimálně a projít si ten hřbitov a podívat se na to. No a potom už jedete směrem ke Lvovu, kde máte vlastně zase moderní klasicistní město, který bylo ovlivněný jak vlastně polskou, katolickou, tak tou pravoslavnou kulturou.
2: Tak se koukám, že vlastně ta západní část se dá projet, která je takový ten výběžek mezi těmi všemi zeměmi, že jo, tadyhle.
0: Ano, ano, ano, to je přesně ta...
2: My se tady koukáme na mapu společně teď. To je
0: ano, jo, takže takhle ta část opravdu, to Černivci, Ternopil, Lvov. Jo, a cokoliv mezi tím,
2: Užhorod,
0: jo, Ivano-Frankivsk, Mukačevo, Užgorod a cokoliv mezi tím, je to vlastně ta nejbezpečnější část Ukrajiny, jsou tam hory, jsou tam jezera, je tam skvělá gastronomie, jsou tam nádherní restaurace, ukrajinský i mezinárodní kuchyně a je tam skvělá architektura, kdo to ocení.
2: No jistě Hlávku doporučuji i za pozornost, kdybyste chtěli poznat, tak jet do Přeštic, jo, kde žil na zámku, když se zhroutil psychicky. Mm-hmm. Protože to byl jeden z největších, to já jsem netušil, myslím, že jenom architekt Hlávkova kolej, že jo, tady on byl, dával peníze všude, kde mohl.
0: Aha.
2: Jo, a měl tak velkou stavební firmu, že měl v Rakousku-Uhersku třeba rozjetu v jednu chvíli až 50 staveb, jo.
0: To jsem vlastně nevěděl, že byla tak velká persona, já ho znám jako architekta právě.
2: No,
0: takže.
2: No a on byl víc stavitel, jako nebo měl velkou stavební huť. No ano, ano. Jo, takže doporučuji v Přešticích si dát pivo.
0: Tam na náměstí v Přešticích mají ten pivovár vynikající a mají tam, když to není polední menu, tak tam mají přeštickýho čuníka vynikajícího, doporučuju taky.
2: A kostel barokní.
0: Ano.
2: Tak a vrátíme se.
1: Kdy se vrátíme?
0: Z Přeštic do Černivce.
1: Pořádně jsme to nenakousli, nebo možná jsme to nakousli tak velmi zlehka. Stav silnic.
2: Ano, k tomu se chci, protože vy jste mi popisovali, co vás trápilo poslední jízdu. A to souvisí úzce s tím stavem silnic. Jo?
1: Přesně tak. Určitě se tam dá říct, že většina Ukrajiny, pokud jste na hlavním tahu, tak ten snad z pravidla bývá naprosto v pohodě. Tak kvalita silnic je tam výborná.
0: 150 tam můžete jet.
1: Přesně tak. Buď to je to přímo dálnice, nebo je to taková okreska, která má dva pruhy, ale je velice široká a je vyloženě dělaná na to, aby se tam dalo dobře předjíždět, že se tam opravdu vejdou, taky se nám stalo několikrát, že se tam opravdu vešly až 4 auta vedle sebe. Jo, takže to jsou opravdu hodně široké silnice, ačkoliv to příliš tak nevypadá, tak jakmile člověk na hlavním tahu, tak je to v pohodě. Aha. Jakmile sjedete někam jinam, a pozor, on vás bude varovat Google, člověk si říká, jako, ale tady tahle silnice je daleko kratší. Proč to trvá úplně stejnou dobu? Ale on ten Google ví, proč to takhle trvá.
2: A ví, proč se pak žene na tu další.
0: Přesně tak. Říká, jak to, že těch 50 kilometrů trvá 3,5 hodiny.
1: No, jako bez velký nadsázky, no, to se nám
0: to
1: taky stalo.
0: To jsme tam měli posledně, jak jsme jeli na ten Permajsku, že jo. To bylo tak, katastrofa.
1: To jsme jeli mimochodem z bývalý raketový základny, k tomu se můžeme za chvíli vrátit.
0: Cestovatelsky velice zajímavé.
1: Přesně tak. Tak jsme taky nešťastně zvolili cestu a to byl opravdu výmol na výmolu a byly to opravdu jako 50.
0: Že papírově 50... to byla prostě velká okreska, ale v reálu to byla prostě naprosto zlikvidovaná.
2: Ale to nesouvisí s válkou asi, ne?
0: No to souvisí s tím, že možná ty prostředky se dávají na válku a nejsou nikde jinde, jo? Takže nepřímo, ano, ale není tam jako, není to způsobený přesunem těžké techniky.
2: Jo, nebo
0: primárně.
2: Že někdo rozbombardoval.
0: Tak, ne. Tak.
2: To je čistě jenom proto, že je to ukrajinská silnice.
1: Tam opravdu člověk jede prostě 15 km v hodině a je vyklepaný. To se člověk musí trošku jinak posadit do toho sedadla, koukat hodně z výšky, aby opravdu dobře viděl, kde jsou výmoly, kde nejsou. A nejhorší je to, když prší, protože
0: ještě nám pršelo.
1: Když je naprše, tak člověk neví, jak velká ta díra je.
2: Jo, jasně. Ona může mít 20 centiáky, jak je 20, že?
1: Ano, přesně tak.
0: Taky tam může skončit půlku auta.
2: Vy jste říkali něco o tom, že jste píchli. Kolikrát jste prorazili gumu?
0: No, na tom posledním 6 gum jsme zvládli prorazit a většinou...
2: A vezete náhradní nebo...
0: Vezeme vždycky tak jako jednu náhradní na auto, takže když se stane, že se prorazí dvě na jednou, tak je to samozřejmě trošku
2: problém,
0: trošku komplikace.
2: Což je jedna z fotek v poutávce na dnešní Ešus, je vidět, jak chlapci mění pneumatiku.
0: Ano, je to takový jako kolorit místní, že se člověk se vždycky tam stane borcem přes výměnu pneumatik. A rychlost výměny pneumatik.
1: Přesně tak, no to jako vlastně se nám ještě nestalo, že bychom některým z našich výjezdů něco nerozmlátili. Na poprvé to odnesla třeba ta...
0: Nebo ta olejová vana, že?
1: Olejová třeba, vana.
0: No, která se prořezala několikrát.
1: No, přesně tak. Jo. Jindy jsme zase...
0: Kolo upadlo málem.
1: Upadlo kolo, když jsme nalomili osu.
2: Takže vy tam dovezete vraky potom.
1: No, se
0: často se to dělalo i u těch aut, které se jako vraceli. Máme jako vracecí auto jako v rámci spolku, takže to jako dohuntováváme, jo, takhle.
1: My tam nejezdíme našimi normálními auty, máme na to přesně tak jako už...
0: Co dům dá naši, spolkový auto?
1: Přesně tak, jako někteří z nás prostě mají starší auta, kterými se na tu Ukrajinu prostě jezdí často, takže nejezdíme tam ničím novým, všechno jsou to auta tak jako do 30, do 50 tisíc. Víc to bohužel nemá cenu, no.
2: Jedno takový mě opustí asi na konci léta, no.
1: No,
0: a chtěl jsem tak... zároveň i poděkovat teda, že vlastně přes toho tvýho kamaráda vlastně máme takový darovaný nový auto pro náš spolek, že jo, který teď budu vyzvedávat a servisovat, takže máme nový vracecí auto.
1: Ano.
0: Tak.
1: Kdyby si ti stříčku nějak jako ho chtělo.
2: No, ono má 680 tisíc na je to, jo, takže.
0: No, tak to je krásný, to ještě 300 dá.
1: No.
2: No, ale spotřeba 5,5 nafty na 100, to je prostě super.
1: To je krásný.
0: To je výborný.
1: My se dělzo.
2: Hele, tak a pak jedete teda... už úplně tou rozbitou věcí.
0: Takže krátká trasa tohleto. Pak máme nějakou střední trasu.
2: Jo, a vy se nebojíte třeba, že na té trase už se můžete stát, protože to vlastníte kolonu, tak už jste v úvozovkách podezřelí pro nějakou dronovou
0: fázi, ve které ještě tvoříme tu kolonu, tak tam podezřelí nejsme. Jo, to znamená, tam bychom byli podezřelí až v momentu, kdyby jsme byli už jako blízko fronty. A tam už většinou jede každý trošku jinak. Každý jedeme trošku jinak, my se jako hecujeme, no, jo, takže jedeme. Nejedeme jako za sebou úplně. Tam no. Vždycky jako někdo jede rychlejš, někdo pomalejš, někdo se chce skočit ještě na kafe.
1: No, my tam jezdíme jako až jako k tomu cíli někde, jako jsme třeba jedno až tři auta celkem. Jo, a oni pak třeba ti vojáci, co si převezmu to auto, oni nás pak někam vrátí, někam třeba na nádraží.
0: A postupně nám ty auta ubývají, jak vlastně navštěvujeme ty jednotlivý frontový místa.
2: Tam to bude, jako.
1: Jo. Přesně tak, no. Ale jako takhle, musíš si uvědomit, že opravdu jako začne to tam vypadat, jako ty cesty špatně třeba jako až posledních 50 kilometrů a člověk tam najde 2500 kilometrů.
2: Jo, takže to je opravdu zlomek.
1: Přesně tak.
0: Finální úsek je jako, když člověk neodbočí, jak jsme říkali právě z těch hlavních dobrých cest, tak jede vlastně jede po dobrých cestách a potom teprve přejede na vždycky nutně na nějakou dojezdovou vzdálenost, který věnuje jako nejvíc času a energie.
2: A vy se dokážete, nebo máte nějaký jako aplikaci v telefonu nebo něco, abyste
0: ne.
2: se... Ne, je to...
1: Ne. Ne, tam je to o tom, že když se pak přiblížíme, tak už se vlastně spojíme s těma jednotkama a
2: oni vás
1: mají vlastně...
0: Oni nás doprovázejí.
1: Oni už nás pak jako doprovází a mají normálně jako svoje zbraně, mají svoje prostředky, jakýma se chrání. Takže to už pak my přebíráme od nich.
2: Jak jsme se bavili o tom, tak já z některých těch, co člověk vidí na sociálních sítích, tak mi přišlo, že ta válka je o tom, že tam prostě jeden dron honí nějakýho chudáka, který jede na motorce, jo, nebo případně dva jedou v autě, za ním ten dron, který...
0: Když vyjíždíme do těch základen, tak jsme tak daleko, aby nás právě tyhle ty honící drony, aby jsme byli mimo zásah těchto těch krátko úsekových honících dronů. A jakmile přijedeme někam, kde už to riziko může být, tak jsme vždycky s nějakou jednotkou vojáků, která má vždycky ty radary, o kterých jsme se bavili, ty čujky, to znamená, ona si to monitoruje a má svoje protidronové zbraně.
1: Přesně tak.
0: Takže takhle já, třeba takhle já vždycky postupuju. Někdo může potom někde někam doručovat třeba pomoc, kde ani tady tu ochranu jako nemá. Nicméně to je právě to rozdělení, kdy ty jednotliví dobrovolníci podstupují takové riziko, na které si sami, jako, které si sami vyhodnotí, že je přijatelné pro ně.
2: Já bych měl staženou řeď. Strachy, no.
0: No když je takové očko.
1: Přesně Saša, tak.
0: Crazy Saša říká, měl jsem takové očko.
1: Přesně, stažené očko. No i když vyjíždíme třeba do Chersonu, tak to je vždycky vlastně jako v doprovodu vojáků. Tam opravdu vždycky mají tu čujku, mají rep na autě, což je vlastně taky jako zařízení na elektronický boj, co vlastně jako vypíná.
0: Rušičky pro drony, co nejsou
1: rušičky na drony.
0: Tak.
1: No, takže vlastně vypínáme například telefony.
2: Jo.
1: A ti vojáci, co jsou vlastně v těch autech.
0: Český semky máme vypnutý. Třeba, jo, aby jako nelákali.
1: No, takže a ti vojáci v těch autech mají normálně brokovnice. Takže...
2: A ta je neúčinnější, no.
1: No, přesně tak.
2: Jo, ze sapíku netrefí, že jo, brokovnice udělá ten trichtýř, že jo.
1: Přesně tak. No, on je to trošku složitější.
0: Jo, tam měl tu brokovnici normálně s klasickým zásobníkem, že jo, ne pumpku, ale jasně. S klasickým zásobníkem jako útočná puška, prostě, takže poloautomatická brokovnice.
2: To jste už někdy zažili něco takového? Já vidíš, já jsem zapomněl říct, že nám můžete, vy co nás posloucháte, klidně napsat na Messenger, na facebookovém profilu Ešusu. Kdyby něco vás ještě zajímalo, máme ještě nějakých 12 minut času, tak...
1: Jak jsem říkal, no, jako,
0: už to zažil,
1: co se nám stalo jako nejzážitkovější, a asi, že, to, že Buky vyloženě viděl asi 100 metrů v Chersonu už vlastně hořící auto, případně Cherson je specificky s tím, že tím, jak je přes řeku, vlastně na druhé straně řeky už jsou prasátka, tak tam probíhají vlastně neustálý dělostřelecký souboje. Takže když je člověk v Chersonu, tak tam slyší každou jednu až pět minut, tam člověk slyší, jak to tam někde buchne.
0: Ale jako vidíte samozřejmě, že nad váma třeba přelítávají jako šahídy a tohle, to jako sedíte na verandě a říkáte si, tyjo, sousek začal sekat trávu, že jo, slyšíte tu sekačku, ale ona jako letí nad váma, že jo, takže...
1: To se nám taky stalo, když jsme vlastně jeli, nevím, jestli do Dnipra nebo z Dnipra, tak jsme opravdu viděli takovou malou legrační věcičku, která letěla po podloze a byl to šahíd teda.
0: Jo, takže už jsem, jako šahída už jsem hodněkrát viděl, no, takhle, když jako přelítával, ale to jsou velký těžký drony, který jako neletějí na nás, takže jako přesně člověk tak, se jako no. To natočí, prostě řekne si, jo, hele, šahíd, ale jako není v přímém ohrožení, tak.
2: doufá.
0: Není dostatečně významným cílem.
2: Tam je to, aby ho nesestřelili zase nad váma.
0: Bylo by dobrý, aby třeba nebyl v tu chvíli jako na základně třeba. Řekněme, protože základna už by mohla být tím zajímavým cílem. Takže když je na verandě, někde si tam pije kafe, tak ten šahít je v pohodě.
2: No.
1: Takže to jako, to byla vlastně
2: svůj
1: jako...
2: svůj životní příběh, když jsem byl na vojně ještě. Já z těchto věcí mám docela strach.
1: Takže... Takže řekněme, že tohle je vlastně vždycky ta část, která je taková, dá se říct, nejakčnější. Pak se člověk vrátí vždycky někam třeba, řekněme třeba do Dnipra, do Záporoží nebo do Oděsy, kde už je to zase v klidu.
0: A kromě minulé, kde zrovna ta Oděsa byla prakticky jako...
2: Oděsa je každý druhý.
0: Ta byla zrovna nejnebezpečnější úsek, byla Oděsa, jo, kde teda kolegové tam byli, přespávali tam, než právě jeli do Kišiněva na letiště a zrovna byla pod těžkým útokem a kolega tam natáčel video, jak mu přímo tam kolem jeho pokoje jako letěly drony a vybuchovaly do vedlejších budov, takže...
1: To bylo 50 metrů daleko.
0: Přesně tak. Takže zrovna jako třeba kdybych jako začátečnickýmu nebo člověku cestovateli, který jako kontroluje nějakou míru rizika, tak bych mu třeba říkal jako do Oděsy.
2: Tak radši Čagněvci.
0: Takže rozhodně, definitivně ano. To, co jsem popsal jako první, tak ano.
2: No. Čagněvci se mi moc líbí, jako to je moc hezký město teda.
1: No, ale i to.
0: A je tam skvělá gastronomie, protože tam přestěhovali všechny ty restaurace z celý východní Ukrajiny.
2: No.
0: Jo, takže tam opravdu narazíte úplně na všechno a máte možnost jako vyzkoušet různý zákoutí.
1: Co je tam taky zajímavého v těchto městech, když se takhle člověk vlastně pomalu vrací, jak už jsem říkal, vlastně jsou tam velice živé ty večery, podvečery, protože vlastně veškerý život tam vždycky končí o půlnoci, to prostě je zákaz vycházení, takže vlastně jako veškerá ta aktivita se tam přesune dřív do toho dne, kdy tam člověk na ulici vidí spoustu baskerů, jak tam hrají na kytary, jsou tam všelijaký stánečky, je vidět ty rodiny s těma vojákama, kteří se zrovna vrátili na chvíli z fronty, jak se tam tak jako prochází. Jo. A jako ty večery v těchto městech opravdu bych řekl, že mají takový nezvyklý kouzlo. Jo. Viděli jsme tam třeba, že tam byla vojenská kapela, která tam hrála a mimo jiný teda dělala vlastně jako sbírku.
2: Entertainment.
1: Cože?
2: Entertainment.
1: Ano, přesně. Zase jako spojený se sbírkou. Tam se vlastně jako každou chvíli se tam...
0: Můžete se tam dát pečenou nutry, že jo?
1: Přesně tak. Nebo mají taky výborný višňový víno. Jmenuje se to Pijaná višňa.
0: Já jsem doufal, že to zmíní.
1: Přesně tak. No,
2: Pijaná višňa, jo.
1: Pijaná višňa, no. Asi bych řekl, že je to nejblíž možná takovýmu portskýmu. Je to taková...
0: Ne, není.
1: Tak není.
0: Dobře. Není. Je to nejblíž Pijané višně.
1: Dobře, no, tak je to nejblíž Pijaný višni. No, ale to opravdu
0: je to svébytný alkohol.
1: Přesně tak. Je to taková sladěvčka.
2: Mě napadlo, že jsem na to úplně zapomněl. Tak si k tomu závěru pustíme tady Saniačna nebo zabrali?
1: Solnačna.
2: Salto nazad, jo?
1: Přesně tak.
2: To je docela dobrý, to se mi líbilo. Tak já ho sem dám. To si pustíme a přesto, jo, já ho musím nějak pustit. To si dám až na závěr. Odpustíme, protože já ho paralelně teď přemýšlím, jak to pustit. No nic. Jo, už to vidím. Jo. Tak to jenom je hudba, kterou mi chlapci poslali, abych stáhnul. A to si uděláme na závěr, pojďme se podívat ještě na ten stůl, co tady máš vyloženýho před sebe, aby jsme to nezapomněli. Co tam je? Já mám tu pohlednici s tou lodí doma, co jsi mi dal minule. To mám v práci na zdi. Tak tam jsou, máš na ledvince máš znak Azovu a vedle toho?
1: A vedle toho je ševron, nebo nášivka našeho spolku, kde je to vlastně naštvaná kočička, která jede pomoct Ukrajincům a je to vlastně naše první auto, kterým jsme se tam vydali, je to Škoda Octavie, vždycky jsme mu říkali ovce.
2: Bavíme se o obrázku, který už teď visí na facebookovém profilu Ešosu k dnešnímu večeru, co jsem zavěsil, jsou tam kluci a tyhle obrázky, pak je tam teda Cherson, ta nášivka, nebo co to je?
1: Přesně tak, je to vlastně osvobození Chersonu 11.11.2022 a jak jsme se bavili o tom, že každá oblast je něčím specifická, tak jsou tam vlastně jako skřížený zbraně, ale co tam z toho všeho jako nejvíc vyčuhuje, je meloun. Protože kolem Chersonu se všude pěstují melouny. Přesně tak.
2: Pak tam máme nějakou dámu, že jo? To vypadá z dálky jak ukrajinská Frida Kahlo, jo?
1: Přesně tak, je to jako taková, dá se říct, jako její ikona, která tam vlastně jako přeje do domu jako všechno nejlepší. A
0: akorát bez toho komunistického milence.
1: Přesně tak. No. Ano. A pak tady máme ještě vlastně takovýho pejska, který je velice, velice známý. Už jsem zapomněl jeho jméno, ale vlastně je to záchranářský pejsek, který takový patron, který vysvobodil...
0: Ten pes.
1: Patron.
0: Se jmenuje.
2: Ano. Ano, on se jmenuje Patron.
0: Se jmenuje Patron.
1: Přesně tak. Který vysvobodil spoustu lidí vlastně z trosek domů. Je když takhle něco bombardovali.
2: No a...
0: Z patrona se stal patron Ukrajiny. Jo. Vyšla s ním známka a tak.
2: A pak je tam ta pohlednice, kterou mám, kde to byl úplně začátek války, že jo, když
0: tak
2: poslali na chuj.
1: Jo, jasně, jasně. Křižník Moskva, kdy tam vlastně ten voják ukazuje.
0: Poslali ho na chuj a pak ho
1: potopili. Tak. Přesně tak. No, ono...
2: A znovu se vrátím k tomu, takže to vaše sdružení nebo spolek se jmenuje Opora.
1: Přesně tak.
2: A jaký jsou webovky vaše?
1: Naše webovky jsou jsmeopora.cz. Takže tam nás samozřejmě můžete skontaktovat. Kdybyste s náma jakkoliv chtěli spolupracovat, tak je to samozřejmě
0: možné. A nebo klidně jet?
1: Ano, klidně, ano. Klidně. My s tím vůbec problém nemáme.
0: Naplánujeme.
3: O cestování a o jídle.
2: Tak pardon.
3: A nebo snad o jídle a cestování.
2: Tak se mi tam spustila
3: každé zjelka. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se stříčkem Míšou.
2: To si pustím až za chvíli, protože já jsem tam zapomněl dát stovku za tu písničku, stopku.
0: Takže když by někdo chtěl jet s náma, tak určitě může napsat a vymyslíme takový mod, aby vyhovoval všem.
2: Jo. A jedete v září a to už máte obsazeno, nebo?
0: Jedeme v září a to už je téměř obsazeno. Máme třeba...
2: Konec září.
0: Měli bychom třeba jedno volné místo, bychom třeba tam vyškrabali.
2: Jo.
1: Koncem září jedeme, no.
2: Peníze už sbíráte, nebo...
0: Už dozbíráváme ještě.
2: Na září.
0: Teďkon, aby jsme to na to září a pak začneme zase na další turnus v dubnu.
1: Přesně tak, ale začali jsme už i nakupovat vlastně... Teďka jsme začali nakupovat už na zimu, dá se říct, různý přímotopy a velký powerbanky, protože je bohužel jasný, že ta zima nebude o nic lepší, než byla ta poslední.
0: Takže náš předseda pojede právě i ten mimořádný turnus na konci října, takže když přijdou nějaký třeba peníze, tak se můžou využít i na to, na právě ty věci na zimu.
2: Proto Rusové dnes nebo včera avizovali, že budou dělat masivní útoky právě na energostrukturu.
0: Ano, na to jsme se vlastně takon hodně zaměřovali i pro ty civilisty, i pro vojáky, ano.
1: Přesně tak. No tak nic novýho, bohužel. No.
2: Já vás poprosím, abyste pod svůj obrázek k dnešnímu Ešusu ještě zavěsili, když tak stránky.
1: Určitě.
2: Jsou jednodušší pro získání. Děkuji vám za návštěvu.
0: Děkujeme taky.
2: Tak se za rok uvidíme zase, jo?
1: Určitě. Rádi se znova přijdeme.
0: Schrneme.
2: Doufám, že třeba ta válka už by mohla skončit taky, ale obávám se, že
0: já bych to chtěl, aby to bylo oslavný a bavili jsme
1: se tak a rádi se budeme
0: o tom,
1: bavit.
0: Jak jsme to zapíjeli.
1: Přesně a rádi se budeme bavit o tom, jak vypadá Ukrajina po válce.
0: No tou skvělou višňovkou, přesně tak. Na to se nejvíc těším.
2: Tak jo, chlapci, děkuji vám moc za návštěvu a těším se s vámi zase na viděnou.
1: Tak se měj, ahoj.
2: A vy budete ještě příští týden v Praze, že jo? Takže já se podívám, kdo tady bude příští týden v Ešusu.
0: A teď už je
2: tak... Jo, a to bude fajn, to bude Zuzka Pilcová, která se dvěma dětma jela přes celou Itálii ze západu na východ, si myslím. Tak jo, chlapci už jsou odpojeni a já se s vámi z Ešusu taky loučím a za chvíli u hudby za dobrou práci.
3: Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se stříčkem Míšou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
3: Way Down We Go Tour 2027.
2: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
4: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer vám dneska už po třetí přes studia Rádia 1 Strýček Míša a Cher Model a Daphne Willis nám nakousli hudbu za dobrou práci. Omlouvám se za ten zmatek, kdy se mi to tady věci spouštěly a vypínaly sami. Byla tam lehká minutová proluka, ale to všechno se zvládne. Teď už na vás čeká jenom samák. Příjemná, krásná hudba. Na instagramovém účtu Strýček Míša už teď můžete najít celý playlist dnešní hudby za dobrou práci. Takže sledujte. Teď jsme u tracku číslo 3. Ricky Cage, Doing My Thing.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

Posloucháte stále Rádio 1, posloucháte Hudbu za dobrou práci, kterou vám jako každé pondělí vybírá strýček Míša. Teď se pouštíme do tracku číslo 9, Nina Lee, Go Baby Go. A celý tracklist už teď můžete najít na Instagramovém účtu strýček podtržítko Míša. A tam už všechno je psáno. Nedávno se někdo ptal, proč si píšu tracklisty rukou, a já jsem o tom přemýšlel a myslím, že jsem to zjistil.

Tak to už nám začal hrát Spencer Ludwig, americký mladý trumpetista, ročník 90. Toho jsem objevil a je to strašně zábavný a vtipný a hrál už s kdekým na trumpetu. A to je poslední track dnešní hudby za dobrou práci. Už ve studiu sedí Petr Korál a brousí si tady své metalový tričko, ne, co máš na sobě. No tak jistě, jak jinak. A jeho hard hodinka. Těším se s vámi na slyšenou příští týden v 8 hodin večer u Ešusu a budeme si povídat o tom, jak se jezdí s dětmi na kole skrzová Itálii. Stříček Míša, Rádio 1 a těším se na slyšenou zase za týden.

0: best life.
1: Já už to nevydržím.
2: Tak to pust.
3: Rádio 1.

0: Pam, pam, pam, pam. Vysíláme pořad Inklubátor.
1: Je to tak, začíná Inklubátor na Rádiu 1. Po 6 týdnech vás zdraví opět Petr Korál. Tímto rovnou omlouvám svého dlouholetého kolegu Bohuše Němce, protože on má dneska nějaké pracovně hudební povinnosti a s největší pravděpodobností se nedostaví, i když nikdy neříkej nikdy, třeba v průběhu vysílání se tu objeví, nevím. Ale budu to muset zvládnout sám a snad to půjde, držte mi palce. Takže je jasné, že když Inkubátor je v režii Petra Korála a potažmo Bohuše Němce, takže to bude o tvrdé hudbě méně známé, mladší, české pochopitelně, a nejinak tomu bude i dneska, samozřejmě. Začneme skupinou, která má název Matka v krizi. A je to taková relativně nová pražská metalová kapela, která hraje docela hodně osobitě. Ten styl se dá těžko definovat nějak blíž. Prostě možná alternativní metal lehce, já nevím. Nechci to zaškatulkovávat a raději vám nabídnu dvě ukázky z jejich prvního alba, které vyšlo letos a jmenuje se Nadvláda. Ještě taková zajímavost, nevím, jestli to mám říkat, aby mě někdo neobvinil z toho, že jsem nějaký sexista nebo něco, chraň Bůh, ale za tu zajímavost považuji, že na bicí v kapele Matka v krizi hraje žena, konkrétně Verča. No a teď už k tomu albu Nadvláda. Pustíme si dvě ukázky, jmenují se Tohle je válka a ta druhá nese název Divné časy.

Posloucháte Inkubátor na Rádiu 1. Tohle byla první dnešní kapela, která se jmenuje Matka v krizi. Posuneme se do Brna za partou, která už nějaký čas existuje, ale teprve letos se konečně dočkala svého prvního dlouho hrajícího počinu, tedy alba. Nazval ho Night Wars a ta skupina se jmenuje Liquid Jesus a ona ve své tvorbě kombinuje, řekl bych, glam rock, punk i metal a dělá to velmi dobře. Mě Night Wars, tedy ta její deska, velmi zaujala a potěšila. Prostě má to šmrc, má to energii, má to takovou tu živočišnost, kterou přesně od kapel tohoto typu člověk čeká. Ale co vám budu povídat, pojďme to dokumentovat zase nějakými ukázkami. Ty skladby se jmenují Skate or Die a Rotten Town, takže dvakrát Liquid Jesus.

Stále se nacházíme v inkubátoru na Rádiu 1. Tohle byly Liquid Jesus, dvě ukázky z jejich debutového alba Night Wars. No a teď si dáme něco hardkorového. Budeme si hrát pražskou kapelu Mind Gaze, což je relativně nové jméno zdejší scény, ale muzikanti v té kapele, jak už tomu občas bývá, když vám něco představujeme v inkubátoru, tak to nejsou zdaleka začátečníci. Protože hned 3 ze 4 členů Mind Gaze dřív hráli ve, já bych řekl, kapele, kterou vůbec nemusím spoustě posluchačů Rádia 1 představovat, protože to byly Skywalker a to bylo samozřejmě už relativně velké jméno. Oni to koncem předloňského roku zabalili, ale jak říkám, 3 členové pokračují v nové kapele, konkrétně kytarista a zpěvák David Machalický, který jinak hraje i v kapele Bitter Season, dále bubeník Damian Kučera a frontman Jay Kučera, který také působí v Bitter Season souběžně, ale ještě navíc má projekt Crystal Kids. Ale nejsou v Mind Gaze jenom takhle ve třech, dál tam působí ještě kytarista Danin Guyen a baskytarista Martin Čadex, bývalý člen kapely Deadstone. Mind Gaze letos vydal i první EPčko Manifest No Destiny a mě velmi zaujalo to, že zatímco Skywalker zněli hodně moderně a progresivně, tak mi připadá, že ti pánové, když změnili jméno a částečně obsazení samozřejmě, takže se více ohlížejí do minulosti k takovému klasičtějšímu hardkoru, což ostatně budou opět dokumentovat 2 ukázky. Přicházejí skladby Light Me Up a Manifest No Destiny. Takhle hraje skupina Mind Gaze.

Obvykle v rámci inkubátoru hrajeme zástupce dvou stylů, protože prostě ty styly jsou takové hodně oblíbené i u těch mladších kapel. A to jsou thrash metal, starý, dobrý, obnovený, a moderní metalcore. Na thrash dneska výjimečně nedojde, protože zkrátka dobře za těch uplynulých 6 týdnů se nám do ruky nedostalo něco nového thrashového, co by nás tak sejmulo, abychom vám to chtěli nabídnout. Ale metalcore, na ten dojde právě teď. Vydáme se do Uherského Hradiště na EPčko skupiny We The Guts, vlastně první jejich nahrávku, která se jim, to EPčko se jmenuje One. A právě z něj pochází song nazvaný Alone I Stand. Ale ta kapela, znovu opakuji, se jmenuje We The Guts a píše se to jedním slovem. Nikoliv We The Guts, ale prostě jedním slovem. We The Guts.

Posloucháte Rádio 1, posloucháte pořad Inkubátor. Tohle byli We The Guts. Dneska už jsme jednou byli v Brně za skupinou Liquid Jesus a do Brna se ještě vrátíme na úplném konci. Ale teď se vydáme do Pohořelic, takže vlastně na Brněnsko, kousek od Brna. Tam je doma kapela Oberek, která hraje pagan folk metal, takže opět změníme žánr. V Inkubátor je vždycky o žánrové pestrosti. A pustíme si single z chystaného nového alba skupiny Oberek. Ta skladba se jmenuje Kupalo a zní asi takhle.

Tohle byla novinka skupiny Oberek z Pohořelic. A opět změníme žánr a vydáme se na, řekněme, post-black metalové pole. Protože tam je doma projekt, záměrně říkám projekt a ne skupina, protože je to spíš projekt Amisa Anima. To, že to je projekt, souvisí s tím, že vlastně téměř všechno na něm dělá jedna osoba. A konkrétně to je Tereza Voglová, zpěvačka, kytaristka, ve studiu obsluhuje i další nástroje. Mimochodem bývá členka známých Nocturnal Pestilence. Pokud Amisa Anima vystupuje, tak samozřejmě má i další spoluhráče, ale ve studiu si, pokud vím, vystačí sama. A důkazem je i nové v pořadí druhé album projektu Amisa Anima, které dostalo název Buried Under the Sea. A právě z něj pochází i song, který už se pomaličku rozjíždí a jmenuje se Everything is Hollow.

No a od té melancholické, atmosférické podoby metalu se v závěru dnešního inkubátoru posuneme k nepoměrně větší tvrdosti a brutalitě. Začneme u death black metalové kapely Lordhammer z Olomouce. Tam se skrývá i jeden člověk, který už má něco za sebou. Tady se říká Necromancer of the Blasphemic Rites, a jinak je to David Valášek, baskytarista a zpěvák, kterého můžete pamatovat, nebo někdo, kdo se zajímá o ten metal do hloubky, z kapely Katatomb. Lordhammer letos, vydali první eponymní album, zkrátka album, které nemá žádný název, nebo se jmenuje Lordhammer, jak chcete. A právě na něm najdete i následující dvě výplachové záležitosti. Už názvy hovoří o tom, že tihle pánové se s tím opravdu nijak nemažou. Jmenují se totiž ty skladby Sadistic God a Pedophile Priest.

Slyšeli jste dvě ukázky z tvorby olomoucké kapely Lordhammer. No a já jsem avizoval, že na závěr se opět vrátíme do Brna a sliby se mají plnit, tak si představíme novou kapelu Absorbing. Ta právě vlastně teď debituje prvním albem s názvem Mindful Consumption. A pokud máte rádi takový vysoce technický a zároveň nesmírně brutální death metal, tak si určitě přijdete na své. Ta kapela je tvořena čtyřmi lidmi. Kytarista Idy, baskytarista Mates, jinak člen Dissected Flesh. Na bicí hraje Miros, který působil ve Filaktery. A frontmanem je Reef, nebo i Tomáš Kuča, který byl dlouhá léta spojen s kapelou s tím sáhodlouhým názvem Mincing Fury and Guttural Clamor of Queer Decay a jinak působí také v grindových Spineless Fuckers. Ale tohle jsou Absorbing a skladby Traces Dissolution a The Abyss of Oblivion. Dvakrát Absorbing, loučí se s vámi pro dnešek Petr Korál, mějte se báječně a uslyšíme se tentokrát znovu až na podzim.

Příjemný poslech od mikrofonu Rádia 1 vám přeje Dan Votíšek. Posloucháte samozřejmě Jazz a Fusion hodinku a tohle je Bela Fleck, jeho legendární kapela Fleckstones. Bela Fleck tu pravidelně hrává v různých sestavách, naposledy v duu s bicími a harfou. A my u kapely Fleckstones ještě chviličku zůstaneme.

Tolik Bela Fleck a jeho kapela Flagstones, kde svého času působili také bratři Wootonovi, basista a hráč na elektronický perkusivně bicí nástroj. Další věc, která tady na mě vykoukla z archivu, která už se na vás těší, je americká kapela Spyrogyra.

Tolik velmi archivní nahrávka kapely Spyrogyra a mám tu pro vás takové sklidnění možná na závěr dnešního pořadu a tím je kytarista Ralph Towner.

Ralph Towner s námi zůstane i v závěrečné písni dnešního pořadu. Já se budu těšit opět za 2 týdny a přeju vám příjemnou noc. Mějte se krásně.

0: Nejhorší jingly na světě prostě.
1: Jsou na rádiu jedna. Yeah.

0: Když padá DAB Plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcaste.

pozadu nezůstala ani naše oblíbená Agáta Hanichová, která svůdně naaranžovala ramínka a pak se svěřila, že už zase není sama.

Ruší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.